0: Máme 2 hodiny a už skoro 2 minutky. Noční a noční juboxy pokračují dál s Alexem dneska.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, si myslím, že jsme perfektně otevřeli druhou hodinku nočních jukeboxů. Dneska hrajeme to, co si přejete vy v případě, že mi pošlete hlasovou zprávu nebo třeba nějakou textovou zprávu skrz aplikaci Radia Kiss, anebo když se mi dovoláte sem ke mně do studia. Další, komu budeme plnit přáníčko, je Kóťa. A Kóťa si tady řekl o jednu parádní vypalovačku z období milénia. Já osobně jsem to miloval, tančil jsem jak divej a hrozně jsem si přál bejt v těch videoklipech, který v té době taky hodně frčeli, že jo, přes MTV a nejenom. Nicméně, Kóťo, cože to budeme hrát?
2: Ahoj Alexi, zahrál by si od Shona Paula Get Busy pro naši noční letku, pro Romana Taxiolomouc, pro Bábinu, dětka Šerka Šneka, pro Kamiňa Kendu, Kamiňočku Peťuli, pro kolegu Pítrse, Václava Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Kóťa.
1: No tak jo, Shampol, Get Busy right now on Radio Kiss. Shake.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Noční Jukeboxy s Alexem dneska pokračují. Máme už páteček, to znamená, že nám startuje víkend. Tak doufám, že vám ten dnešní pracovní den, ať už noční nebo denní, uteče co nejrychlejc, ať už jste taky trošičku odpočatý, protože ten víkend si myslím, že už je potřeba. Nicméně, další písnička, další dobrá nálada a další parádní hudba bude hrát pro Honzíka.
2: Ahoj, můžu poprosit zahrát něco rychlejšího, nějakou vypalovačku, ideální Born Slippy od Underworld, a bylo by to pro všechny, kdo rád řídí, pro každého, kdo rád řídí a dokonce se tím i může živit.
1: No tak v tom případě jsem to možná dokonce i já a dokonce i spousta dalších kysáků, kteří řídí a někteří se tím samozřejmě i živí i teď v noci. Tak vám všem, milí zlatí, posílám Underworld Born Slippy.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a telefonní číslo 210-323-233 je stále funkční a stále ho můžete využít na to, abyste si objednali i vy svůj vlastní jukebox. Případně nám taky ještě pořád, a myslím, že bude fungovat ještě dlouho, naše aplikace Radio Kiss, skrz kterou nám můžete poslat buď to hlasovou zprávu, anebo nějakou tu zprávičku textovou. Jinak teď vám budeme hrát Gigiho D'Agostina, pak jsem si pro vás připravil Benson Boone, anebo třeba i Davida Guettu. To všechno jenom na Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáce, mě vždycky udělá obrovskou radost, když tady skrz ty zprávy, co posíláte, ukážete, že jste vlastně všichni strašně fajn a že se podporujete a že my držíme pospolu a že opravdu tak nějak to vhání ještě naději do toho, že to lidstvo prostě má šanci. Sice o tom mluvím trošku teďka až příliš apokalypticky, teď nevím, jestli jsem to řekl správně, nicméně rozumíte mi asi. A proč o tom mluvím? Protože mám tady prostě opravdu hezkou zprávu od Honzy, od Jana, a myslím si, že pojďme si prostě poslechnout, to není potřeba víc komentovat.
2: Prosím tě, chtěl bych zahrát od Lunetiku a tě hudba tvojí lék. Pro tu holčinu, jak měla ten double jukebox, jak nebyla úplně happy, tak snad jí to ještě zvedne náladu, uslyší to. A potom i pro mě a tak nějak pro lepší náladu všem. Díky.
1: Honzi, moc děkujeme za takhle krásnou zprávu. Já věřím, že ti, co to mají uslyšet, to uslyší a přidávám se k tvým tady přáním. Já bych si taky přál, aby tahle písnička vám všem zvedla náladu a trošku vás nakopla. A prostě, ať se máte všichni krásně, ať jste všichni co? Ano, správně, ať jste všichni be happy.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co bude v 7?
2: No soutěž. No.
3: Budeme házet kostka.
2: Ježiš, ty...
4: To bylo až moc upřímný tohle, Patrik.
3: Dneska žádný peníze rozdávat nebude. Ty na mě, Patrik, moc osklivý. Ty zaknu mě, jaký vole.
4: Duch zpomalu.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáce, někdy mě dokážete velmi překvapit, protože mi třeba i otevřete písničky, nebo odprezentujete mi písničky, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. A jedna z takových písniček je i ta, kterou budeme hrát dál v našem playlistu. Je to song, o kterým jsem vůbec nevěděl ještě předtím, než jsem nastoupil do rádia. No a nejsem si jistý, jestli to byl Prahy nebo někdo jiný, kdo mi právě zasvětil, kdo mě právě zasvětil do tady té tvorby. No, pojďme si poslechnout hlasovku, ať víte, o čem se tady celou dobu bavím.
2: Ahoj, prosím tě, můžeš nechat zahrát od skupiny Rap Masters Tlustý holky. Bylo by to pro všechny řidiče, pro všechny lidi, co poslouchají, nespí. Díky moc, ahoj Prahy.
1: No tak Prahy, a myslím, že jsi to byl ty. Ty jsi byl ten, kdo si poprvé tohle u mě tady objednal. A já, když jsem poslouchal ten text, tak jsem se nesnačil vůbec. Vůbec jsem se nestačil divit, protože to bylo velký, šílený, nečekaný. No, nebudu to natahovat. Rap Masters, Tlustý holky, Radio Kiss.

0: Posloucháte noční jukeboxy s Alexem, máme třetí hodinku a další tři hodinky před námi.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Kysáci, když mi posíláte hlasovky, tak většina z vás se samozřejmě hezky podepíše, tím pádem vím, kdo mi to posílá. A někteří se najdou tací, kteří si vymýšlí různý vtipný nicknamey a přezdívky. A jedna taková přezdívka je nadržená sova. Takže pozor, teď si poslechnete, jak zní nadržená sova. A věřte mi, že možná budete překvapeni.
1: Dobré ráno, Alexi. Mohl bys mi tam prosím zahrát písničku Do It od Maduara pro tebe, pro mě a pro všechny další sovy. Díky moc.
0: No, tak musím říct, že nadržená sova má velmi sametový, hebký hlas. A krásná hlasovka, kvalitně nahraná, takže sovy, dobrý. Ať už seš nadržená, nebo ne. Takovýhle hlasovky máme rádi. A Maduar a Do It letí nejenom pro tebe, ale i pro všechny kysáky.

0: Heaven is closer, neboli Heaven je nebe, že jo? Vlastně nebe je blíž a blíž. Ráj je, myslím, že ještě lepší překlad, abych zase byl přesnější, že ráj už se blíží. A nejenom ráj, protože společně s rájem se nám přiblížila taky Alča, která se dovolala na telefonní číslo 210-323-233. Ali, slyšíme se, čau, čau.
1: Ahoj, Alexi.
0: Ahoj, ahoj. Hele, ty jsi vlastně Ala, Alča, co je celý jméno tvoje? Alena, viď?
1: Ano, ale raději mám ty zkratky.
0: Máš taky raději zkratky. Já se ptám, protože mě vlastně občas taky mi říkají Alo, tak jenom jsem si říkal, jako jak moc to máme jinak. Já jsem jako Alexej z X, ty jsi Alena a prostě ty jsi Ala, já jsem Ala. Hele, co by ne, zní to hezky, ne? Slyšíš mě tam? Haló?
1: Ano, slyším.
0: Jasný, super. Tak prosím tě, zpátky teda k té muzice. Ty jsi říkala, že bys chtěla nějakou písničku od Whitney Houston. Já jsem vybral I Wanna Dance With Somebody. Ta je taková jako příjemná a dokáže i naladit na dobrou náladu. Zároveň taky si člověk jako může u toho i malinko tak jako romanticky užít večer. Komu všechno to pošleme?
1: Hele, tak bude to hlavně pro tebe do rádia.
0: Děkuji.
1: Pro mýho manžela.
0: Mm-hmm.
1: Potom pro toho Honzu, jak tam předtím volal před 3 hodinou.
0: Jasně.
1: Lebo teďkon já takový období teďkon prožívám těžký. A pro všechny, co teďkom jezdí, aby se vrátili v pořádku domů.
0: Jasně. Dobře, Ali, tak jo. Tak děkuju za zavolání, písnička tam letí a tobě přeju šťastnou cestu.
1: Děkuji, ahoj.
0: Ahoj.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a my jsme dneska rozjímali, tak vzpomínali na ty časy, kdy jsme se poprvé zamilovali, tak jsem vás prosil, abyste se mnou sdíleli svůj příběh, no a dostal jsem několik tady krásných hlasovek a spoustu zpráv a většina z vás teda mi napsalo, že opravdu jste měli to štěstí, že jste narazili na tu nebo na toho jediného, s kým jste potom zůstali po zbytek života, což je naprosto, naprosto úžasné a strašně vám to přeju. No a znamená to tím pádem také, že jste docela jako happy, jo, vypadá to, že vám to jako vyšlo, takže možná proto posloucháte Radio Kiss, no a pokud i vy byste chtěli být trošičku víc happy, tak samozřejmě nás poslouchejte i nadále, protože mám pro vás připraveného Skatmana, a nebo třeba taky Rehab. Každý si u nás najde to svoje Radio Kiss. Skapadabadu, pindu,

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, abyste neřekli, že neplním přání i textová, tak tady mám teďka jednu krásnou zprávu od Zdenky, kterou bych vám rád přečetl, no a rovněž taky splnil ten jukebox. Zdenka píše, ahojky, můžu poprosit na zpříjemnění nočné směny zahrát Cyndi Lauper Girls Just Want to Have Fun, písnička pro vás všechny do studia a těm našim cvokům ve Valeu a Gábině do kuchyně pozdrav. Pa, jdu zase makat, moc díky, Zdenka. Tak Zdeňko, doufám, že posloucháš, jinak samozřejmě písničku posíláme. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. So girls, if you're listening right now, let's have some fun.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Krásný večer přeju, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den. Prosím vás, chtěli bych objednat tu pesničku, my furt slucháme vaše rádio.
1: Mm-hmm.
2: To jsme na Vánce, kusiatky nočná.
1: Dobře.
2: Ano, chtěl bych pozdravit si svého šéfa, pana Kone, tak... pana doktora Frantu, pana Lukasa, pana Dimitria, pro všetkých svojich chlapov kade. A pesničku chtěl bych Hopsa, prosím vás.
1: Tak nejdřív teda zdravíme, jak jste říkal.
2: Prosím tě jedno.
1: A ještě jednou prosím tě tu písničku, jak jsi říkal.
2: Jakou písničku chceme Hopsa? Takovou rychlou, pěknou.
1: Hop.
2: Aby si nemohli jsme zaspat.
1: Hopsa, jakože je vám jedno jakou, Hopsa, ale aby byla taková prostě hezky nakopnutá, jo?
2: Ano, prosím vám, jak to možná takovou pěknou, takovou silnější Hopsa, aby to bylo.
1: Dobře.
2: Pro moji vrachov.
1: Dobře.
2: Pana kolegu, pana doktor, pan Lukas, pan Dimitri, prosím vás.
1: No tak dobře, no tak jo. Tak
2: jo,
1: posíláme. Užijte si to, ať je to hezký Hopsa.
2: Mám taky Hopsa, ano. Děkuji.
1: Tak jo, nasle.

0: Odbyla nám čtvrtá hodina ranní, no a my odstartujeme z Culture Beat, anebo třeba i z Lost Frequencies.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: přáci, krásné dobré ráno vám přeju, kdo už jste teďka vstal. Máme 6 minut po 4. hodině ranní. Někteří samozřejmě ještě ani nešli spát, ano, takový tady jsme, včetně mě. Nicméně vy, co vstáváte, tak vám přeju ještě jednou krásné ráno. No a jak jste slyšeli, odstartovali jsme to hezky v takový pohodě. Nejdřív jsme si dali Culture Beat, potom jsme si dali Lost Frequencies. No a teď si dáme pecku, kterou objednáte přímo vy, a konkrétně bude objednávat Marcelino.
1: Čau, ves Alexi, poprosil bych tě zahrát Jise Viga, bylo by to pro mě teďku Míru, pro mý dva vrážky, Věrdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Devrna, Dominika, pro Páju Zoláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kauskýho, pro Uzvaného Valentiáka, pro Pepika Plika, pro Zdenka Vavříka, taky pro Lukyho Pávika a pro naši celoroční datku FCC Regios, taky pro tebe, pro všechny kysáky, ať se nám dobře jezdí a všichni dobře dojedeme. Díky, Marcelino.
0: Dobře, Marcelino, Juicy Wiggle je tady připraven, no a vy se můžete těšit taky na Offenbacha nebo na Bon Joviho a zhruba tak za 10 minut tak si taky dáme další telefonátek.

0: Posloucháte noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem. Máme 20 minut po 4. hodině ranní, to znamená za chvilku už je tady 5., pak už je tady 6., to znamená, že naše ranní trojka si tady převezme štafetu, jak to tak rád říkám. No a máte se na co těšit, protože pak vás samozřejmě čeká 7-7 a spousta zábavy, protože s touhle trojkou se rozhodně nudit nebudete. Ale nudit se nebudete ani se mnou, protože já tady s váma ještě samozřejmě do té 6. hodiny moc rád pobudu a taky vám moc rád pustím nějaké ty songy na přání, něco, co vám zpříjemní noc, no a nebo možná někoho nakopne už na ráno. Záleží podle toho, jestli si jdete lehnout nebo jestli ještě stále pracujete na noční. No a já jsem se rozhodl, že vyzkoušíme, jak nám funguje telefonní číslo 210-323-323. No a ten, kdo se mi dovolá teď jako první, tak toho rovnou vezmu do éteru. Tak schválně ještě jednou opakuju číslo 210-323-323. A moment, a už nám to tady cinká, tak teď jsem opravdu zvědav, komu se to podařilo. Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
1: Dovolal jsem Marek, velmi rád vás počúvám a chtěl bych tě, Alex, poprosit pesničku od Kaliho Mám prázdné vajca. Bylo by to pre všetkých šoférov, aby prošli šťastně do cíla.
0: Dobře, děkuju. Prosím tě, akorát ta písnička, jak jsi to říkal, je to je Kalin?
1: Kali, to je rapper zo Slovenska, Kali, a Mám prázdné vajca, je pesnička.
0: No člověče, otázka, jestli já to tady mám, já mám tady od Kaliho jenom něco ve featu, hele člověče, to asi nenajdu. Kali.
1: Najdeš, zkus to.
0: Hledám, člověče. Děkuju, děkuju, že mi to, že mi věříš, ale nemám to tady, nemám, hele. Já mám od Kaliho, mám tady od Dominiky Mirgasový a Kali je konec, pak mám tady třeba od Kaliho a Peter Pana Diamond Race.
1: Tak to je jedno, plus už něco čaké, ale zkusí to potom najít, jako.
0: Jasně.
1: Je to dobré.
0: Hele, keď říká, že to je dobré, tak to tak ti věřím a zkusím najít.
1: Dobré, je to i slovenčina ti, že dobré.
0: Nech se páči, hej. Dobro.
1: Já děkuji velmi pěkně.
0: Děkuji velmi pěkně, děkuji, že jsi zavolal. Měj šťastnou cestu. Čau. A pustím teďka song, který je Koniec, se jmenuje, ale pak seženu ten lepší někdy. Tak jo,
1: měj se. Dobré, já vás stále počúvám, lebo jazdím dost zatiaľ v Čechy, takže a jedna kamarádka, ktorá robí na autobuse.
0: Jasne.
1: Ona je Česka, on Liberca a ona mi poradila, lebo ja som stále počúval iné konkurenčné rádio, nebudem hovoriť, ale teraz počúvam len Kiss.
0: No vidíš to, tak to nám musíš napsat, jak se jmenuje a my si nějako zdičíme. Normálně.
1: Jasné.
0: No do mailu pošli, hele, já jí pošlu nějaký balíček nebo něco, ať má taky radost holka, když nás tak hezky doporučuje.
1: Dobré, tak pošlem ti do Instagram, do
0: mailu normálně, nebo do apky pošli, jo, tak jo, super.
1: Dobré, díky.
0: Tak jo, čauko. Okay.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. Máme před sebou ještě celou hodinku a půl parádních songů předtím, než předáme toto místo naší ranní trojce. No a na co se můžete těšit, třeba na U96 nebo na Urbano All Stars, nebo třeba Nicki Minaj, případně Wise feat. SK a jejich song Memories. To všechno už mám připravený, ale mezi to ještě moc rád vložím nějaký ty vaše přáníčka. Tak jsem s ním, ať máme z čeho vybírat.

0: Jukeboxy Radiaky se pokračují i nadále a já už tady mám dalšího volajícího, protože jsem k nám do studia se v tenhle okamžik dovolal Krištof. Krištofe, slyšíme se, čau.
1: Ano, slyšíme se, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, tak prosím tě, my jsme s tebou vybírali a nakonec jsme se zastavili na Linkin Park kapele a jejich songu Breaking the Habit. A prosím tě, řekni mi, pro koho to bude?
1: Ale bude to určitě pro tebe do studia a pro všechny řidiče, kteří před chvilkou stávali a mají celý den před sebou, celý den výkonu.
0: Jasný, předpokládám, že ty jsi jeden z nich, taky jsi vstával už asi věď hodinku nějakou zpátky a jdeš do toho, do pracovního módu, nebo co tě dneska čeká vůbec?
1: Dneska nic složitýho, cesta jenom do Přerova z Prahy a zpátky.
0: Jasný, no tak to je fajn. A potom si můžeš dát šlofíka aspoň, nebo někam zase pokračuješ?
1: No, tak ještě práce na zahradě a pak až večer šlofík.
0: No tak hezky, hezky, ale zasloužený potom, zasloužený, spokojený takový, že řekneš si, odpracováno. No skvělý, no tak jo, tak se měj hezky, děkuji ti za zavolání, Krištofe, a letí to tam.
1: Děkuji, mějte se všichni, čau.
0: Čau.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co bude v 7?
2: No soutěž. No.
3: Budeme házet kostka.
2: Ježiš, ty...
4: To bylo až moc upřímný tohle, Patrik.
3: Dneska žádný peníze rozdávat nebude. Ty na mě, Patrik, moc ošklivý. Ty zaknu mě, jaký vol***.
4: Duch zpomalu.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss pokračuje, my se přibližujeme k 5. hodině raní. A já mám spoustu dalších paráních pecek pro vás, no a vy pro mě taky, protože mi píšete, voláte, posíláte mi hlasovky a taky mi píšete na Instagram. A pozor, pozor, teďka bude taková jedna bonusová, jo, protože mi tady napsala Pavluša na Instagram a píše, že by si moc přála Tiesta a song Traffic a bylo by to pro mě, pro Tenčí, pro Sáru, pro Anetu, a taky pro Páju, která mi to samozřejmě taky píše, Pavluša. No tak jo, hele, tak jo, tak jo, tak občas taky musím plnit ty přání, co mi přijdou i přímo mě osobně a tohle bude jedno z nich. No a kysáci, já jsem si 100% jist, že tahle písnička udělá radost každému z vás.

0: Odbyla nám 5. hodina ranní, noční juboxy jdou do finále, ještě stále s Alexem, tak si to pojďme užít, přátelé.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, jukeboxy, které jsou noční, ale teď už teda ranní. Dneska s Alexem, však vám přeju krásné ráno, věřím, že teď už mnozí z vás opravdu vstáváte do pracovního dne, někteří z vás už počítáte poslední zase minutky předtím, než si budete moci lehnout. No a máme 18. září, svátek slaví Krištof. Máme tady i další zajímavý mezinárodní dny, já jsem to tady už dneska trošičku jako vyjmenovával, ale překvapil mě Stanley, protože ten objevil ještě jeden den. Stanley, povídej.
1: Krásné ráno, Alexi, chtěl bych tě poprosit, jelikože dneska den malých prsou, tak pro všechny holčiny, maminy a pro všechny krásné ženy, nic si z toho nedělejte, svět není jenom o velikosti a mohl by vám zaspívat David Hasselhoff, I like to feel it. Tak ti poprosím pro všechny takový, díky Stanley, čau, krásný den a pěkný víkend.
0: Takhle, kysáci, já jsem si skoro na 90% jistý, že takovej den dneska není, jakože neslaví se to, ale zase, když má Stanley takhle krásný nadšení, to by byla škoda mu to nesplnit, navíc taková hezká písnička. David Hasselhoff, Huga Chaga, Huga, Huga, Huga. Dobré ráno, kysáci.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem pokračujou. Mám ještě tady velký počet hlasovek, dokonce mi i píšete, což mě strašně moc těší a samozřejmě dneska to tady celou noc spolu hezky táhneme, takže jsem vám za to velmi, velmi vděčný, protože tak, jak já vám pomáhám s hudbou, tak vy mi pomáháte také s dobrou náladou a s energií. No a co se týče té energie, tak u toho asi chviličku zůstaneme, protože teď budeme hrát pro Honzu a Honza vybral, řekl bych, písničku energetickou, energickou velmi.
1: Ahoj, ahoj, prosím tě, zahraj mi od Pendulum Torontilo a bude to pro všechny, kdo už teďka vstávají nebo vstali a jedou do práce nebo jsou za volantem jako profi řidiči, tak ať všichni dobře dojedou a přeju hezký den všem tisákům, díky, ahoj.
0: Tak Honzi, jak správně zpíváš? Torontula je připravená. Pendulum Tarantula, Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte noční jukeboxy s Alexem, které už pomalu ale jistě končí. Ještě teda máme několik jukeboxů před námi, takže nebudu předbíhat. A chtěl bych nyní pozdravit Pardubický kraj a konkrétně hasiče z Pardubického kraje, protože ti mi napsali krásnou zprávu. Ahoj Alexi, krásné ráno, prosím tě, mohli bychom tě poprosit o zahraní nějaké písničky, výběr necháme na tobě a bylo by to pro tebe do studia a pro nás hasiče, ať nám to rychle uteče. Teď jsme se vrátili zpátky, děkujeme moc hasiči Pardubický kraj. Tak hasiči a hasičky, určitě vám moc rád něco zahraju, ale ten výběr konkrétně, o co se bude jednat, přenechám někomu jinému a ten někdo jiný je Ivana.
2: Ahoj, prosím o zahrání písničky DNA od Andrea Bocelliho, protože máme dneska páteček konečně a bude to super den, díky Ivana.
1: Ivano, máš pravdu, je páteček a páteček znamená, že si ho můžeme ještě zlepšit písničkou od Andrea Bocelliho s Davidem Guettou. Je v tom spousta dalších jmen, ale myslím, že to všichni hlavně znáte z fotbalu ze světového mistrovství 2026. DNA.

0: Jukebox Radia Kiss a s vámi Alex, ještě stále v nočních jukeboxech, nicméně já už je teďka mnohem radši nazývám, že jsou ranní jukeboxy, protože spousta z vás vstává do práce, někdo z vás už se těší, že si samozřejmě lehne, dá si takový ranní spaníčko, já jsem jeden z vás, taky se těším, že mě čeká postýlka, ale do té doby samozřejmě ještě tady máme pecky, no a budeme hrát další pecku od Vojťáka.
1: Čau Alexi, čau kysáci, já se tady řežu vody přímo od rána, co jukebox to originál, den malých prsou, boží úplně, já bych to na dnešní den zapsal, song Hobble Hair, nebo jak to chtěl ten sympaťák, proč ne, prosím tě, zahrál bys mě Stand Up for the Champions pro všechny, co jsou vzhůru i pro tebe, čau Vojťák.
0: Vojťáku, mám to tady připravený, protože věřím, že ty jsi taky champion. So stand up for the champion. Všichni šampioni, prosím, vstávejte, protože už je 5 hodin a 43 minutky.

Kysáci, máme za 10 minut 6 a to znamená, že ranní trojka už je tady připravená. Tady po mé levici je Patrik. Viděl jsem i Romana a Míše tady taky někde už s kafíčkem, takže za chvilku odstartujeme ranní show, no a to znamená, že já se s vámi pro tento okamžik loučím. Děkuju vám za krásných 6 hodinek v noci. Myslím, že nám to uteklo parádně. No a dobrá zpráva je, že dneska už je páteček, pátek, takže víkend nám startuje, nebo jak říkají anglojazyční, it's Friday.

0: Lunatic, tady Lunatic.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunatic 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu Provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí netilá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
6: To není možné, hrajete tak dobře, že ani nevím, co chci zahrát.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
7: Prostě je to nejlepší rádio na světě.
3: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
8: Prostě vás úplně žeru.
3: Rádio Kiss počasí.
9: Pátek přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale v nížinách a údolích se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Jde podle něj proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Poslancům vrátil i související novelu, která bere hlavě státu pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Naopak i přes výhrady podepsal novelu stavebního zákona a také zákon, který od příštího roku opět zavádí elektronickou evidenci tržeb. V Polsku zřejmě vznikne nová americká vojenská základna. Oznámil to americký prezident Donald Trump s odkazem na spolupráci s polským protějškem Karolem Navrockým. Podle šéfa Bílého domu to bude historický krok pro americko-polskou alianci. A teď zpátky domů.
10: Do soutěže na provozovatele linky R26 Praha Příbram Písek České Budějovice od 12. prosince 2027 přišla pouze jedna nabídka, a to od Arrivy, která tuto linku zajišťuje od prosince 2022. Sdělil to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Sport.
9: Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Další zápas hraje Plzeň 15. října v Budapešti proti Ferencvárosi. Tolik nejnovější zprávy a slovo už má páteční ranní Kiss.
11: Dobré ráno!
12: Nuda, zdar!
11: Jako bysme se týden neviděli.
12: Je to pátek!
3: Nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Rufus hned po ránu. Max No More. Je po 6. hodině a přihlašte se, kdo byl vzhůru a poslouchal noční show.
1: Já jsem stihnul jenom jeden jediný vstup, ale říkal jsem si, no pak už musím spát.
2: Já jsem nestihla ani jeden. Vždyť my musíme chodit brzy spát.
0: Já to mám úplně stejně, já už v 8 večer usnul.
1: Ty musíš být vyspaný.
0: Krásně,
1: dobrý.
0: Úplně spokojený.
2: Ale já mám návrh. Mm-hmm. Některý kysáci určitě poslouchali. Takže kysáci, vezměte telefon do ruky a nahrajte nám vzkaz, jaký to bylo, ať taky něco víme.
0: Jako rozbor noční show, to znamená, jo. Pochválíte to, co se vám líbilo.
2: Mm-hmm. Ano.
0: A to, co by se mělo změnit do příště, to můžete klidně nějakým způsobem okomentovat.
1: Dobrý
0: taky.
1: Nápad.
2: Ano, a přidejte tam ještě informaci, co na sebe Kuba Ryba všechno prásknul.
0: Prý byl v pohodě?
2: No jo, ale co prásknul na sebe, víš?
0: No, jakože to bylo hezký, chválil si to i Alex, kterýho zdravíme na cestu domů, našeho nočního moderátora, no tak to jsem teda zvědavý. Řekněte to na rovinu, nahrajte to přes apku Rádia Kiss. Hned teď.

0: Shakira na Kisu. 6 hodin a 14 minut. Chtěli jsme se s vámi na chvilku podívat do noční show, která tady byla v 10 večer.
1: Jediná noční show českého éteru.
2: Bez pravidel.
1: Bez ostychu.
2: Prostě mejdan.
1: Na rádiu Kiss.
0: Pro velkou většinu z vás to bylo samozřejmě náročné poslouchat, pokud brzy vstáváte stejně tak jako my. My jsme to neslyšeli, dáme si to zpětně, po případě ptali jsme se na nějaký názor. A Patriku, ty si říkal, že dorazila nějaká zvláštní hlasovka.
3: Hlasovka s názvem Noční show pustit nutné.
0: Ok, tak pustíme, jo?
4: Byla to nejlepší noční show, jakou jsem kdy zažil. To byla jízda. Tak se mi to líbilo, že jsem to poslouchal ze dvou rádií najednou. A Soňa Ede je nejlepší moderátorka. Je krásná, kolik, že jí je? 25.
0: Já vám garantuju, že tohle nahrála Soňa.
3: Kolik, že jí je?
0: A příště Soni bez toho Googlu, jo? My tě odhalili.
5: Ale já věřím, že to byla super noční show.
3: Jo, musela jsi to povíst.
0: Jak tam zase řeší ten věk, ne?
5: Jo, přesně, 25. Soni vždycky 25.
0: U tebe to nikdy nebude jinak.

0: oslavujeme víkend, co nás čeká, nečeká a Míša spokojená s počasím.
1: Vypadá to, že tento víkend bude ještě takový letní, dejme tomu, ale příští týden ten už, tam už bude chladnější. Počkej. Tam už se na 20 nedostane.
0: Jestli je tam 19, pořád je to teplo.
1: 18, ale to až příští sobotu.
0: 18 je taky dobrý. Hlavně příští víkend je prodloužený, kysáci.
2: No jo, vidíš, pondělí bude volno.
0: No, po víkendu, až potom příštím v pondělí bude volno, takže můžete začít plánovat. Za chvilku, ranní šot, kdo to má dneska na starosti?
2: Něco tam mám v šuplíku, uvidíme, jestli použijeme. No,
1: Patriku v šuplíček.
0: Patriku v šuplíček.
1: Jo.
0: To znělo jak úplně takový ty poslední okurky. No něco tam mám, no. Něco tam zbylo.
2: Válí se to tu, ale možná to bude dobrý.

Kids Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože

0: Počasí.
1: Pátek přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale v nížinách a údolích se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ceny pohonných hmot stále rostou. Litr benzínu je proti stejnému období v loňském roce dražší o 10 korun, nafta téměř o 15. Průměrná cena benzínu Natural 95 v celém Česku je 44 korun a 29 haléřů za litr, u nafty 48 korun a 25 haléřů. Analytici zároveň odhadují, že paliva budou dále zdražovat. Vzhůru je tlačí i rostoucí marže rafinérií. Slovenský premiér Robert Fico se dnes na Ukrajině setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími ukrajinskými politiky. Slovenský premiér neupřesnil, kde se setkání uskuteční, ale avizoval, že na Ukrajině bude společně s premiéry dalších zemí.
0: Sport.
1: Jakub Menšík zahájí dnes duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. V pražské O2 aréně se utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. To byly aktuální zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Právě dnes, v pátek 18. září, by měl vydat Dariut novou verzi svého hitu Sunstorm. Teď si pouštíme originál. Určitě na to pamatujete. Nádherný hit, ale evidentně se ještě neprobudil, takže to na sociální sítě nehodil.
1: Kdo se probudil, tak to je Aquagen, protože ten měl vydat hit Angels.
2: Aquagen měl předělat Angels, jo? Od Robbieho Williamse.
0: Správně.
2: Že to je taková slaďárna, jak to chce zrychlit.
0: No to, jak to dokázal, čověče, hele.
1: Vstává brzo, proto už je to venku a můžeme to představit.
0: Tak jdeme.
2: No jo, jestli to máme, jdem na to.
0: Zapalovače do ruky, rozsvičte mobily, světýlka a jdeme na romantiku.
3: Ranní show.

0: No.
1: Asi zůstanu u originálu.
0: A zas tak špatný to nebylo, ne?
1: Nebylo, ale originál je originál.
2: Začátek mu šel výborně, to bylo super.
0: Jo, ty kritiku, jako.
2: Co je?
0: Co ty zpíváš?
3: Je to deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna veka, všechno.
1: No jo, to říká tady pan odborník, víš? A jeden týž, jedna hlava,
0: brata, já aj čakala. Já vím, jak se dělají hity.
1: Ale tohle byl hit.

0: Nezná se s Aquagenem náhodou náš DJ Basslicker?
1: A moc dobře.
0: Tak výborně, tak ať mu pošle tvoji ludoveckou a ti taky upraví.
2: Je, to by jsem chtěl slyšet, ale to je dobrý nápad.
1: To by bylo do hardstylu
2: možná, takováhle rychlost.
1: Takže jo, no hele, Aquagen, jo, začátek dobrý, pak nás to trošku překvapilo, jak kdyby si skládal Lego, složil dvě věci dohromady.
2: Takhle, nemůže být všechno růžový.
1: To jo,
2: no, samozřejmě.
1: To nejde, přesně tak. Shot máme za sebou a za chvilku připomínka toho, že dneska naposledy rozdáme dva vouchery v hodnotě 5 000 korun.
2: Protex.cz, už tam můžete teď kysát si hledat logo.
3: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání.

0: servisu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: pátek 18. září. No jo, 18. září. To je den, kdy to všechno začalo.
1: Co začalo?
0: A týká se to nás všech.
2: Co?
0: Na českých gymnáziích byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk. 18. září roku 1848.
3: Pavorou z malým toho.
1: Český jazyk, víš, kolika lidem to dělá problémy.
0: Dodnes.
1: Já vždycky, když jsem přinesla špatnou známku z češtiny, tak máma se mě zeptala, ty snad neumíš česky nebo co?

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: krásné ráno, kysáci, už je pátek, hrajeme si Wakefield, mrkáme na net. Míšo, Patriku, Romane.
1: Viléme, Jarmilo.
0: Kubo, Anče. Hajdej, jdeme. Tak kdo začne?
1: Já začnu, protože možná se tahle novinka dotkne i našeho Michala Kavalčíka.
0: A je.
1: Meta na dálku vypne tisíce chytrých brýlí. V Norsku dokonce i zvažují jejich zákaz. Protože tady jde o to, že spousta lidí neví, že se nahrává. Ona Meta proti tomu bojuje tím, že tam je kontrolka, která bliká.
0: No,
1: jenomže lidi tu kontrolku zakrývají. Takže oni se snaží vymyslet,
2: takhle,
1: jak to udělat tak, aby třeba, když je ta kontrolka zakrytá, tak ty brýle nebudou nahrávat.
0: Aha.
1: A dokonce právě země jako Norsko, Francie, Německo nebo Nizozemí zvažují přísnější pravidla, možná i zákaz brýlí od Mety.
2: Zajímavý, se mnou do Kolumbie. Kolumbijka prodává drby o sousedech, vydělala si tím prý na dva domy. Jeden drb, abyste věděli, tak stojí co až 6 000 korun.
0: Na propuknutí Alzheimerovy choroby může mít vliv i zaměstnání. Dvě profese trpí nejméně.
3: Vědci zjistili.
0: Studie zjistila, a teď se podržte, že mezi taxikáři a řidiči sanitek zemřelo v důsledku Alzheimerovy choroby nejméně lidí.
1: Taxikáři a sanitky, jo?
0: Taxikáři a řidiči sanitek se neustále orientují v měnících se trasách, rozhodují se během několika vteřin a vytvářejí si takovou, jako aktualizují mentální mapu, jo? Kudy jet, nejet a tak dále. A toto všechno může přispívat ke zdraví mozku.
1: Jo, to je něco.
2: No, dobrý, víš? Hele, já tak dneska, když pojedu na Moravu, tak vemu úplně jinou trasu.
0: To je dobrý dělat.
2: To je dobrý,
1: to je dobrý.
0: To se ale doporučuje.
2: No, dobré.
1: Tak já to taky zkusím, tak za měsíc mě čekejte.
4: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Patrik opět vyráží směr Morava.
1: Přesně tak, směr Luhačovice.
0: Pěkně.
2: Ahoj, tady Milan. Hele, až budeš jít na tu Moravu jinou trasou, vem tou výpadovkou přes Plzeň či u Gdyně. To si užiješ panorámata. Děj se, ahoj.
0: Přes Plzeň? Jo, tak to tam beru v neděli, to je ideální.
3: To s krátkou, no.
0: Co ty, Míšo, na motorce zase o víkendu?
3: Tak půl na půl. Protože já dneska v noci nastupuju do autovlaku, který mě doveze až do Košic.
0: Hele.
3: A pokusím se do pondělka se na motorce, protože tam povezu motorku, vrátit zpátky sem
0: pěkný.
3: Do Prahy.
0: Počasí by mělo být dobrý, myslím, Míšo.
3: Doufám, že to vydrží a že bude hezky i na Slovensku.
1: Jen počkej, až nám Míša bude v pondělí v 6 ráno volat. Prosím tě, já jsem teprve u Benešova.
0: Jo, tak my zas budeme úplně všude možně. Ty teda Morava, ty pojedeš až někam do Košic.
3: Ano. Jenom, ne?
0: Já si to dám ke Strakonicím, Tvrz z Kočice se to jmenuje. Hmm. Bude velká svatba, Kristýnky a Radka. Takže se těšíme. No teda, pěkný víkend
3: to bude
0: před námi.
3: Něco.
0: Snad se cestuje už teď dobře, my se na silnice za chvilku společně podíváme a po 7 ráno naposledy Duc hází kostkou.
4: Ale dneska musí padnout šeská.

0: Moravě nehoda v ulici Brněnská.
1: V Praze se bouralo v Husické a v ulici Přátelství. Vážná nehoda je na Plzeňsku na silnici 27 u Kralovic a další nehodu řeší v Brně v Porgesově ulici.
0: Duc se chystá hodit šestku, takže někdo snad dostane 7 000 v soutěži 7-7.

0: čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: Quiz počasí.
1: Pátek přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale v nížinách a údolích se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Lídři ANO, SPD a motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí rozpočet na příští rok. Uvedl to šéf motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard by měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku. V roce 2028 by měl schodek klesnout minimálně o 60 miliard. Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, tak si vyjádřil kanadský premiér Mark Carney při projevu v Evropském parlamentu. Uvítal návrh na přidružené členství v Evropské unii. Chce posílit spolupráci. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem Evropské unie. A teď zpátky domů.
2: Houpací most, který je zavřený od začátku roku 2022 a patřil k největším atrakcím ve Svatošských skalách, nahradí nová lávka za více než 8 milionů korun. Stavba nové lávky už tam začala. Je to náročná práce na území HKO Slavkovský les. Proto na ně budou dohlížet i ochránci přírody.
0: Sport.
1: Hokejová Tipsport Extraliga dnes bude pokračovat 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo brněnská Kometa v Třinci. A teď už soutěž 7-7, tak hodně štěstí.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: Je pátek 18. září a Duc bude ještě jednou házet.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Poslední tvá šance tento týden, aby se ti podařilo hodit šestku a my mohli rozdat 7000 korun.
3: Hele, mě moc mrzí, já nehodím nikomu hodně velký peníze. Já chci hodit teď šestku, jo? Tak kdo volá?
0: Já jsem ti rozuměl, že nehodíš nikomu velký peníze?
3: Ne, že mě mrzí, že já nikomu nehodí takový.
0: Vždyť jsi hodila včera pětku,
3: ne? No ale ne šestku. Aha. Já chci takový ty konfety tady.
0: Už tady bude, jo, neboj. Patrik je na to nachystaný. Mm. Máš tam prosím tě Honzu.
3: Honza, heký den.
4: Ahoj, ahoj, Duc.
3: Hele, ty potřebuje peníze, co?
4: Jo, jo, co nejvíc, šestku.
3: Šestku, jo? Hele, já kusí, jo, ale... Já nevím, jestli má kvalitní kostka.
0: Honza kvůli tomu evidentně i zastavil, byl někde na pražském okruhu, tak Honzi, díky, je ti perfektně rozumět a jdeme na to, protože pro tebe Duc právě teď hází.
3: Ale poslední šance, hodí. Já nervózní.
0: Nepodělej to, Duc.
3: Tak teď už se tak stane.
4: Snažte.
3: Ano. Ale hazu, teď hotový.
0: Pojď, řekni, že tam je šestka.
3: Není.
5: Ne. Tam je.
3: Tak napůl. Tak něco mezi.
0: To je dobrý.
3: Trojka,
0: 3000.
3: 3000 posíláme.
4: To je paráda, to je dobrý.
0: To nechá za plnou nádrž Honza rovnou někde na čerpačce dneska ráno.
3: Ale tyjo. Dneska jede na mě, na Duc.
4: Jo, tak to je dobrý.
0: Honzi, všechno máme paráda. Na tebe uloženo. To znamená, holky tě budou kontaktovat, zjistíme tvé číslo účtu a 3000 ti brzy připíšem. Jo?
4: Jasně, dobrá.
0: Skvěle. Taky, měj se.
3: Ahoj.
0: Ahoj.
4: Čau.
0: Tak Duc, to se povedlo.
3: Hele, jo, povedlo. Tak, hele, snad dobrý a já teď jdu zase zpátky, jo, na dovolenou. Vyprášujte
0: na
3: tady.
0: Na Vietnam.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: 7 v 7.
1: V pondělí opět pokračujeme.
6: 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
7: Be happy.

0: Čeština tady dostala pěkně zabrat v soutěži 7-7 zrovna v tak důležitý den 18. září, protože na českých gymnáziích v tento den byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk, ale bylo to roku 1848.
1: Čeština je zlá, to je blbej jazyk, tvrdý a složitý. Pořád nějaký možná a kdyby.
2: Aby.
3: Je pravda, abychom. Že ta čeština je pro cizince hodně těžká, ale co si budeme, i v těch školách s tím bojoval snad každý.
4: Čau, ráni trojko a kysáci. Hele, Míšo, já tě s tou češtinou chápu. Někdy se to fakt nedalo. Třeba, když si vzpomeneš na skloňování. Naprosto zbytečného slova. Jenž. Jinak čeština je krásný jazyk. Nádherný jazyk.
5: Aleši, naprosto souhlasím, ale zajímalo by mě, Míšo, pojď se ukázat. Vyskloňuj před celým národem slovo jenž.
3: Hele, promiň, já nerozumím. Co, neví.
0: Jenž? Kdo co?
5: Jenž.
0: Nebo bez... ješ?
5: Ješ?
3: Hele, já neví, a já neví.
0: Hele, ne, přepni se zpátky do Míši.
3: Musím.
6: Jakou tabule teď?
0: Já jo, Dinhovák tabule, já...
3: Jako vyskloňovat to, jo. Takže to je podle pádu, jo. První pád je teda jenž.
0: Jo.
3: Jenž.
0: Bez.
3: Druhý bez koho, čeho.
0: Bez jenže.
3: Bez jehož, ne?
5: Bez jehož.
3: Počkej,
0: ano.
3: Nebylo tohleto ve filmu Táta v sukni? Tam to skloňovala ta holčina, počkej.
0: To zní dobře.
3: Kdo co? Jenž, jehož. Třetí aha. Komu čemu je? Je muž.
0: Je muž.
3: Koho co?
0: Pojď.
3: Pojď. Jehož bych řekla, voláme.
0: Oslovujeme.
3: Jenže? Ne, já nevím, to asi nevoláme. O kom, o čem? O jemž?
0: Jehož?
3: Němž? O němž? Nebude to o němž?
0: Mm-hmm.
3: Jestli to není jiný slovo. A s kým, s čím je o jímž nebo o nímž? Teď nevím, možná o jímž.
0: Ty krása.
5: Já nevímž. Radio Kiss.

0: aktuální e-mail, jo, který teď dorazil. Krásné ráno, raní trojko. Na Mátkově jsem zkusila zapnout Radio Kiss na džerbě. A ono funguje i tady. Vás tímto chceme pozdravit, naše celá parta 12 lidí, a prosíme o zahrání nějaké písničky, jste Top Radio, fungujete po celém světě, je to hezký pozdrav.
1: 12 Čechů, a kdeže jsi říkal na džerbě?
0: Džerba.
1: Je, počkejte tam do příštího týdne, to tam za váma letí Kaval.
0: No jo, Kaval má volno příští týden.
2: Mm-hmm. Jo.
0: Na džerbě?
2: Jo. No.
3: Ne.
0: No, musíte tam na něj počkat.
3: No to snad není pravda.
0: Jo, on se k vám připojí.
3: Do pytle.
2: Mají radost.
0: Jo.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Směr Brno už od Ostrovačic to začíná jakoby poskakovat. Je tady mlha, dávejte pozor, dobržuje se docela jakoby dost.
2: Na Pardubicku v Řečanech nad Labem v ulici Obránců míru se srazila dvě auta, dál se bouralo v Plzni na náměstí generála Píky a připomínáme nehodu v Brně v Porgesově ulici.
3: Zároveň řidičům Krištofům přejeme klidný sváteční den a když jsme u toho, tohle je zajímavý.
4: Dneska máme Krištofa, svatý Krištof je křesťanský mučedník a známý patron cestovatelů, řidičů, poutníků a plavců. Tak se nikdo dneska na těch silnicích neutopte, kolečkama dolů, šnorchlem nahoru.

0: Počasí.
1: Pátek přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale v nížinách a údolích se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka a 108 škol. Evropská komise představila zákon na ochranu dětí na internetu. Podle něj by k sociálním sítím neměly mít přístup děti do 13 let. Poté profil pod kontrolou rodičů a sociální sítě ve vlastní režii až od 15. Nástroj na ověřování věku na internetu ale podle odborníků není připravený.
0: Sport.
1: Tenisový turnaj v São Paulo bude pokračovat bez české účasti. Wendula Waldmannová v Brazílii podlehla čtvrté nasazené Anně Blinkovové. Ve druhém kole vypadla i Dominika Šalková a Sara Bejlek vypadla na turnajích v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje raní Kiss se Míšou, Romanem a Patrikem.
2: Nemrač se takhle, holka, to ti zůstane ty vrásky potom. To nebylo na tebe, Terko, to bylo na Míšu.
3: Já se nemračím, já něco hledám.
2: Co hledáš?
3: Kočku.
2: Kočku mám doma.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Příští týden touto dobou budeme snad každý den dělat našim posluchačům radost v naší ranní výzvě, ale k tomu se dostaneme. Teď něco, co je aktuální pro dnešek, protože je 18. září a jak jsme říkali, nám všem začal teror na školách, protože 18. září se na českých gymnáziích začala vyučovat čeština. Ale psal se rok 1848. Někdo z posluchačů vzpomněl na to, jak se učil jako malý skloňovat slovo jenž. A Vojtu něco napadlo.
1: Když tam máte to kvalitní české okénko, puste národu, jak Hurvínek skloňuje kočku. Doporučuju. Čau, Vojťák.
2: Kočku, Hurvínek?
3: Ty to neznáš.
2: To mě jako Hurvínka znám, ale že by Hurvínek skloňoval kočku, to mě minulo.
3: To byla nejlepší pohádka. Já když jsem byla malá, tak jsem tyhle pohádky měla na kazetě a pouštěla jsem si je před spaním, takže tuhle pohádku znám dokonale.
0: Lidi, tohle je nostalgie.
4: Něco pořádného skloňuj, kočku například.
5: Kočku domácí nebo kočku divokou, tatí?
4: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
5: První pár, kdo, co? Prostě kočka.
4: Jaké prostě? Kočka, první pár, kdo, co? Kočka. Druhý pár bez, no?
5: Jak to bez, tatí?
4: No bez koho? Bez koho, bez čeho, no?
5: My se to učíme jinak, tatí.
4: Tak se to budeš učit takhle.
5: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
4: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka bez, no?
5: Bez ocasu.
4: Ale bez jakého ocasu?
5: Bez kočičího, někdo jeho kous.
4: Komu?
5: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
4: Ale nerušuj mě pořád. Čtvrtý pád, koho, co? No?
5: Koho, co? Ocas.
4: Jaký ocas? Kočka jsem povídal.
5: No, kočka, co i někdo kous, koho, co? Ocas, čtvrtý pád.
4: Ale už mě nezlob. Už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš, a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co?
5: Jak to pátým pádem, co, tatí?
4: Pátým pádem voláme.
5: My říkáme, oslovujeme.
4: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa.
5: Čičí!
4: Jaké čičí?
5: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
4: Žádné čičí, voláme i kočko!
5: Taky teda někdo nevolá, tatí.
4: Ale ty tak budeš volat. Šestý pád?
5: Šestý pád je o kom, o čom?
4: O čem?
5: Jsi říkal o kočce, tatí.
4: No dobrá, ale o kom, o čem?
5: No o kočce, co někdo ukoustin?
4: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
5: To je sedmý pád, s kým čím? Sedmý pád?
4: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
5: O čom?
4: O čem?
5: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
4: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100x šestý pád.
5: Jak to tatí, pes přece psát neumí, a když tak...
4: A ty ho napíšeš taky 100x?
5: Takže ho psal 100x, když ho ovládám absolutně perfektně, tatí.
4: Sedni si a píš.
5: Fakticky, tatí, to teda
4: vůbec ho neuvládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
5: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
4: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
5: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
4: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100x napíš, ale o čem, a ne o čom, nebo to budeš psát 200x.
5: Jsem přece věděl, tatí.
4: Nic si nevěděl, a dej se do toho, čas letí.
0: Kiss Radio Kiss. Mě to normálně vrátilo do dětských let, tohle.
6: Oslovujeme, voláme čičí.

0: Je skvělé slyšet, že to udělalo radost. Český Hurvínek a Spejvel.
1: Teda vy mi dáváte teď po ránu. Já se tak směju, tyjo, že jsem zapomněla i odbočit. Normálně čůram smíchy.
2: To byl masakr. Musel jsem kvůli tomu přestat dělat. Jako Hurvínek je v topu.
0: Ne, tohle bychom si měli připomínat častěji, to je pravda.
3: A děkujeme Kysáci za to, že nám to připomínáte, protože to byl váš nápad.
0: To je pravda.
3: A je pravda, že tyhle ty krásné pohádky bychom si měli čas od času připomínat.
0: Vysílání Kysu jede dál.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Best of Millennium.

dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Jenom abys věděla, Míšo, viděl jsem to video, jak se byla na výšce na motorce s naší posluchačkou i jak si tam nabádala naše kysáky, abych šel někam kydat hnuj. Jo, jenom že o tom vím.
1: Ranní show.
0: Proč jsem tam dal ranní show? Tak mě to teď zajímá.
2: Protože jsi z toho hnoje tak vykolejený.
3: Jak už ho dostaneš shot?
4: To je doslova na hol.
1: Ranní výzva. No, ranní výzva.
0: Tak je to správný. Protože příští týden, to si myslím, že to rozjedeme naplno. Budeme vám plnit vaše přání. Jak to tedy uděláme?
2: No, bude to našlapaný. Já si zabírám pondělí, úterý. Protože to bude opravdu velká výzva a jestli se to povede, tak to někomu změní celý život. A jestli se to nepovede, tak to bude velký průšvih, protože u toho bude celý národ.
0: Takže jdem plnit přání, ale je to ještě s velkým otazníkem, jo?
2: Ano, nevím, jestli ho úplně splníme tak, jak ten člověk očekává.
0: Tak se na to líp připravíme, ne?
2: To nejde.
0: Oho.
2: To prostě nezáleží na nás.
0: No. Posluchači to uslyší.
2: Posluchači to celý uslyší.
0: Wow, to beru.
4: Dobrý.
0: Středu už mám připravenou, protože to budeme někoho moc hezky zdravit, pozbuzovat. A Patriku?
4: Já jsem profík na koncerty, tím pádem si zabírám čtvrtek a udělám radost ve čtvrtek.
0: OK, takže naše přání, co naše? Vaše přání.
2: Naše výzva.
0: Naše výzva. Budeme mít příští týden co dělat.
1: Tvoje přání. Naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: A vždy to proběhne kolem 7:30 na Rádiu Kiss.

0: Za 5 minut bude 8 hodin ráno. Dané, mám tady tvůj vzkaz, jak píšeš. Ahoj Romane, vím, že pocházíš z jižních Čech a právě tam tuhle sobotu pořádáme, a to bude veliký, jo, mezinárodní sraz brouků.
1: Brouků?
2: Těch jako autíček.
0: No jasně.
1: No, jasně.
0: Jako, že tam budou mít brouky někde na stole, jo, prosím tě.
1: Ale to by byla

0: rychlost takhle hezky po ránu. Na zítřejší mezinárodní sraz brouků beetleclub.cz, tam se po případě dozvíte víc.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A kde jsi ty, Marťas?
2: Silnice 230, 2 kilometry před Nepomukem, z toho dlouhýho klesání. V půlce stojí kamion, má bouchlou gumu na návěsu, tak bacha.
3: Děkujeme, Marťasi, a doplním nehodu, která se stala v Ústí nad Labem v Široké ulici.
4: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
5: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
6: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
7: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
8: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
9: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
4: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: I'm Lou Bega.
5: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
6: Hi, this is ATB.
7: DJ Basslicker.
2: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
7: Na Radio Kiss.
2: Radio Kiss. Počasí.
8: Pátek přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale v nížinách a údolích se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Hovořit budou o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Abdaláh II. Navštívil Česko už v letech 2004 a 2009. Americký prezident Donald Trump reagoval na plán Evropské unie přijmout Kanadu jako svého přidruženého člena. Mohl by to prý považovat za nepřátelský čin. Unii proto pohrozil sankcemi. To, že by Evropská unie mohla Kanadu přijmout za svého přidruženého člena, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na svém každoročním projevu před Evropským parlamentem ve Štrasburku. A teď zpátky domů.
9: Do soutěže na provozovatele linky R26 Praha Příbram Písek České Budějovice od 12. prosince 2027 přišla pouze jedna nabídka, a to od Arrivy, která tuto linku zajišťuje od prosince 2022. Sdělil to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Sport.
8: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií. Ta po překvapivé prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
10: Yeah! Hadaway, what is love?
11: Ne.
12: Life!
10: Ano! Jdeme na to.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: je hnusný.
1: Nelíbí se ti to, víš, Patrik?
0: Uj, ne.
1: No, tak pomalu, ale jistě se s tímhle zvukem rozluč. Já si myslím, že ti to nebude vadit, protože právě jakou reakci máš ty, tak takovou reakci má spousta lidí. A proto už se od příštího roku tenhle zvuk do budíku dávat nebude. Lékaři totiž popsali takzvaný syndrom tónové přecitlivělosti, který se objevuje u lidí, co právě vstávají s tímhle zvukem. Tělo si ho totiž začne spojovat se stresovou situací a u některých lidí to pak může vyvolat bušení srdce, nevolnost, bolest hlavy a to je právě ten důvod, proč výrobci budou od příštího roku nahrazovat klasické pípání melodiema, které budou příjemnější a pomalejší.
2: No a co tak? Takový sousedi, že jo, cirkulárku tu nemám, ale potom, když tě budí tohle ráno, víkendu.
1: Ale oni řežou po každý jinak, víš?
3: Teď jsem si vzpomněl, já sleduju jednoho chlápka na Instagramu, je to Američan a ten se vyžívá v tom, přesně čeká 7.00 a zapíná traktorek na sečení na zahradě.
2: To nechceš. Radio Kiss.

0: Zdravíme všechny naše posluchače, a to ať už jste tady doma, v Česku, nebo někde za humny, v zahraničí.
1: Dneska po týdnu jsem zapal v Turecku, Kemer, hra je úžasně.
2: Jo, to je dobrý, užívej si to tam, Michal Kavalčík, ten třeba letí na džerbu, víš?
0: Na džerbu, a je vidět, že už má cestovní horečku, promítá se to dokonce i do jeho témat, které s vámi řeší.
3: Jak nejraději, jakým způsobem otvíráte váš hotelový pokoj? Klíč, kód, mobil, plastová kartička. Jistá česká skupina nasazuje mobilní klíče zatím ve dvou hotelech, do konce roku je chce mít v pěti. Konec plastových karet.
0: Mně to přijde skvělý. Stejně jako máš platební kartu v mobilu, tak si otevřeš tu svou kartu, která otevře tvůj pokoj. Nemusíš to nikde mít po kapsách. Za mě dobrá věc.
4: Jakože to bude nějaká aplikace?
0: De facto, ano, můžeme.
4: Co když se ti vybije mobil?
0: Tak a co když ztratíš kartičku?
4: Tak ji ztratíš, ale co když se ti vybije mobil?
0: Tak se ti vybije mobil.
4: A co když ztratíš mobil?
2: Tak si dojdeš na recepci a oni ti ten hotel otevřou, hotel, pokoj otevřou.
5: Jo. Hotel rovná, chci celý hotel, dobrý den.
0: Paní Dinhová už je zvyklá na jiné věci než my. Za chvilku nejlepší odpovědi. Včerejšího dopoledne.

0: Jaký styl otevírání dveří na hotelích je za vás nejlepší? A přivítali byste tohleto? Pokoj otevřít telefonem a nebo chytrýma hodinkama?
1: To nemají namazaný, co?
2: Já si myslím, že tyhle ty dveře se otvíraly ještě těma velkýma hradníma klíčema, ne?
1: Tak co včera dopo, jak jste odpovídali?
3: Tak nejlepší klíč je, když jdeš večer na pivo, tak necháš na pokoji manželku, no a se vrátíš, tak jenom zaboucháš na dveře a ono se ti otevře.
4: Já si myslím, že to je úplně jedno, jestli to je nějaká karta, nebo klíč, nebo mobil. Stejně vždycky prostě bloudíme a hledáme pokoj. Ne-li, když tam jsou nějaký dvě budovy, tak prostě to hledáme. Takže já bych ocenila, aby se mnou přímo šel recepční a dovedl mě krásně na pokoj.
5: Tak úplně nejlepší je za mě mobil a hodinky. Ale taky vím, co je nejhorší, když ti na dovolené odemkne tchýně.
0: Dáme to dneska Hanči.
6: My jsme to měli trošku jinak, teda my jsme byli na chatkách na Mácháči a tam si vyťukal kot a tam byl ukrytej ten klíč, a takže si ho nemusel nikdy tahat sebou, takže úplně za mě nejlepší řešení, zamkla si tam klíč, pak si vyťukala kot a se si ho vzala a takhle furt dokola a bylo to parádní.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Velký problém na D1, Martine.
2: Nazdar kysáci, tak nám to pěkně začíná. 9 křížů, směr na Brno, nehoda dvou kamionů přímo u čerpačky, staženo do jednoho pruhu. 9 křížů, směr Praha, hořela dodávka, staženo do jednoho pruhu, hasiči už to uhasili.
1: No pěkně, asi tady máme teď info o tom řidiči té dodávky, který o auto přišel, Pavle.
3: Dálnice D1 339 km ve směru z Ostravy na Brno, jde chodec po krajnici, tak ať ho někdo nesrazí.
1: To byl černý humor, to chápu, ale doufejme, že jsou všichni v pohodě na chodce, pozor a můj míre.
4: Na Mělníku začalo vinobraní, to znamená, že ta doprava tady je úplně, ale úplně k ničemu. Je to tady ucpaný už teď po ránu.
5: Další nehody se řeší v Hradci Králové v Hradební, v Mariánských Lázních v Ruské, v Havířově na Karvinské, v Brně ve Veslařské a v Krnově na Bruntálsku v ulici Říční okruh.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: Počasí.
1: Pátek přinese převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale v nížinách a údolích se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimeckého, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 1979 a 2019 převážně na svých pacientkách. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Odvolací senát se bude případem zabývat podruhé. S přibývajícím počtem zveřejněných případů, kdy AI obchází pravidla a dělá si věci po svém, narůstají také obavy, kam až může umělá inteligence dojít. Jeden ze známých kanadských průkopníků v oblasti AI uvádí, že se dostáváme do situace, kdy budou vlády nuceny urychleně jednat, aby ochránili bezpečí lidí podobně jako za covidu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem v sestavě vstoupili do základní fáze Evropské ligy porážkou 0-2 na půdě OFI Kréta. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč zůstal v utkání prvního kola jen na lavičce, aktuálně 13. týmu německé Bundesligy. Křídelník Václav Černý dal vítězný gól Bešiktaše Istanbul při výhře 4-1 nad Olympique Marseille. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong

0: Batmana vám posíláme na cesty, ať už vás máme kdekoliv. S příchodem podzimu si zase musíme zvykat na pozdější svítání a dřívější soumrak, což pro nás řidiče znamená horší viditelnost a také více nehod. Nejvíce jich připadá na listopad a prosinec. Ráno jejich počet vrcholí kolem 6, odpoledne kolem 4 hodiny a významnou roli v nich hrají také co?
1: Chodci.
0: Těsně vedle.
2: Sluneční paprsky.
0: Střety se zvěří.
2: Jo, no jo.
1: Mrchy, jo. Pravda.
0: Ano. Jo, to víš, holek, těch je potom, viď, srnek.
1: To víš, jo, těch tam skáče v noci.
0: Co rády skáčou, takže bacha na to si taky musíme zvykat.
2: Já teda nevím, jak vy, já vím, že teda jako vám nevadí řídit v noci, vy takhle často řídíte, ale třeba já z toho mám velký respekt. Mě vadí, že nevidím úplně všechno kolem sebe a vidím jenom tu silnici a ještě navíc mě oslňují pak ty auta, které jedou naproti, byť nemají dálkový, ale stejně ty světla mi vadí.
1: S tím já jsem v pohodě, ale já nemám rád, když svítá. To sluníčko vylejzá a ve mně to evakuje něco, Patriku, usni a to není dobrý.
0: To svítání mám rád jenom tak jednou, dvakrát za 3 roky.
1: Když jsi v Chorvatsku.
0: Když jedu do Chorvatska.
1: Jo.
0: Svítá, moře.
1: Já, jsme já, tady,
0: v ruce mámo. Řízek.
1: Jo.
0: Jo, jsme tady. Kiss. Radio Kiss.

0: Touto dobou tady s námi bude Aleš ze skupiny Lunatic. A budou se dít velký věci.
1: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
0: Tak co, kysáci, už jste hlasovali na webu Kiss.cz? Můžete hlasovat pro buď Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat, Máma Only You nebo Příběh malého chlapce. Vyberte aspoň jeden hit, ono to vlastně nejde dva, musíte jenom jeden jediný, který je podle vás největší. A Aleš za týden vybere tři z vás a vy si budete moci vzít doprovod, přijít na velký obří koncert skupiny Lunatic 2. října do O2 Univerzum a tam se zúčastníte zvukové zkoušky, na kterou jinak nikdo jiný nesmí, a osobní setkání bude zařízeno hned potom, uděláte si fotky, podpisy, zkrátka setkáte se s celou skupinou Lunatic.
2: A zároveň právě na jejich koncertu my odhalíme, jaký hit je ten nejoblíbenější.
0: Přineseme tam nějaký obří banner, na kterém bude napsáno, jaký hit se stal nejvíc ever nejlepším.
3: Já si zkrátka stojím za tím, že Ať je hudba tvůj lék, je jasný.
2: Já si myslím, že Chtěl bych tě líbat.
0: Já bych tam chtěl vidět Mámu.
3: Jo, to je dobrý, ale Máma. Kiss Radio.
0: Kiss. Tak pojďte zahlasovat webkiss.cz a připravte se, až budou Pecho Boys v našem playlistu, budou zpívat ten slavný hit Go West, tak nám zavolejte do ranní kachny.
2: Telefonní číslo je 210-323-323.
3: A pokud ji odhalíte, získáte rádiový balíček, kde je tričko, vůně a tak dále.

0: chtěla, Míšo?
1: Nic, já jsem, jenom jsem se zmátla na chvíli.
0: Na chvíli jsem se zmátla. To bude slogan dnešního dne.
2: Kachna ranního kysu.
1: Otázkou je ale, jestli jsme zmátli vás, kysáci. A já teď právě řeším, koho máme na telefonu.
0: Veronika tam je.
1: Verča, no, to je ono.
0: Teď jo. Veru, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj, Verčo. Tak co, ty už jsi v práci nebo jsi doma?
3: V práci jsem. V práci vás tady posloucháme s holkama.
0: To je dobře.
1: Co děláš za práci?
3: Účetní.
1: Účetní?
4: To se hodí.
0: Potřebuješ, jo, něco?
4: No, nevím.
0: Aby ti to vyšlo?
4: Tak.
1: Veru, a vy jste s kolegyňkama slyšeli něco, co bylo podezřelý v dnešním vysílání?
3: No, něco se nám zdálo. Právě teď si nejsem úplně jistá, jestli jsi to neříkala zrovna ty, Míšon, ohledně těch alarmů, že výrobci budíků, že by měli dávat jiné melodie, aby to lidem nespůsobovalo nějakou újmu psychickou a že by tam měly být prostě jiné tóny, takové nějaké klidné, harmonické.
1: Tak schválně, jaký máš budík ty?
3: Ježišmarja, nevím, ale určitě se mi nelíbí ten tón, ale určitě to není takový ten, jak se to ukazovali.
0: Komu by se budík líbil, si položme otázku.
4: To je pravda.
0: No, nikomu se nelíbí pravda. Budík.
3: Ne.
1: Ale Veru, máš pravdu, tohle to byla schovaná ranní kachna.
0: A dobře schovaná.
3: Super.
0: Takže ti posíláme balíček, Veru.
3: Jo.
0: Všechny tam pozdravu. Je, slyšíme.
3: Jo, okay.
0: Studio Kisu zdraví.
3: Vítám radost.
0: To je dobře. A krásný jo. Víkend, jo? Měj se
3: tak
0: moc
3: já
0: hezky.
3: Se s nima rozdělím.
0: Dobře,
3: děkuji
0: zatím.
3: Moc.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Jak jsme říkali, někteří za budík mají třeba svého souseda, že jo? Mm-hmm. Který ráno spustí sekačku. Ondra na to reagoval.
5: Přijde soused za sousedem a povídá: sousede, máš sekačku? Jo, mám. Učíš mi ju na zítra? Učím. Co potřebuješ? Posekat trávu? Ne, vyspat se.
0: My Candy,

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Mělník, no jo, vinobraní, a jak se ozval Mojmír, město je pěkně ucpané. Počítejte s tím i po celý víkend. Zuzko, kde seš ty?
2: Upozorňuji všechny, že v Dolanech, nebo před Dolanama, směr Olomouc ze Štrnberku, dopravní nehoda, dvě auta v sobě.
3: Při pátku těch nehod vůbec není málo. Bouralo se v Brně v Bohunické, v Liberci v ulici Na Františku, v Hradci Králové jsou to hned dvě nehody, v Hradební a v Pilnáčkově ulici, v Havířově v ulici Na Nábřeží, v Ostravě na Opavské, v Českých Budějovicích v ulici U Smaltovny a v Uherském Hradišti na Velehradské třídě.

Nebo rej. To je Bass Machine. Bass Machine s DJem Bassmakerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.

0: Quiz počasí.
1: Venku čekáme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale místy se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje od roku 2028 přesun zdravotnického výzkumu z rezortu zdravotnictví pod Technologickou agenturu České republiky. Návrh potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví, se změnou ale nesouhlasí. Stát nyní dává na výzkum z rozpočtu přibližně 45 miliard korun, peníze jsou ale rozdělené do 14 rozpočtových kapitol. Sdělení Spojených států ohledně rozmístění zbraní na oběžné dráze odstartovalo podle expertů novou éru militarizace vesmíru. Nečekaný krok podle nich ukazuje, že závody ve zbrojení zrychlují. Spojené státy mají nejspíš v kosmu systémy elektronického boje. Kinetické zbraně za sebou zanechávají nebezpečný odpad. Washington chce vyslat vzkaz Rusku a Číně, která ve velkém modernizuje své síly. A teď zpátky domů.
2: Houpací most, který je zavřený od začátku roku 2022 a patřil k největším atrakcím ve Svatošských skalách, nahradí nová lávka za více než 8 milionů korun. Stavba nové lávky už tam začala. Je to náročná práce na území CHKO Slavkovský les. Proto na ně budou dohlížet i ochránci přírody.
1: Sport. Fotbalisté Betisu Sevilla potvrdili velmi dobrý vstup do sezóny vítězstvím 1-0 nad Getafe v 6. kole španělské ligy. Díky 5. vítězství v soutěži se bodově dotáhli na 2. Real Madrid. V čele je 100% Barcelona. První výhry v sezóně se dočkal Villarreal, v Malaze zvítězil 3-1 a v neúplné tabulce se posunul na 14. místo. To byly zprávy v 9 a ranní Kiss pokračuje dál.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: díky tomu, že je pátek, budeme rozdávat poslední dva vouchery v hodnotě 5000 korun s Brotexem, to znamená teď, v této hodině, to bude první voucher, a odpoledne, v odpoledním jumpu, někdy po třetí hodině, takže držíme palce.
1: Stačí najít stránky brotex.cz, najít tam logo Rádia Kiss, potom vychytat naší výzvu, kde máte zavolat do studia, no a říct, kde logo je, a voucher v hodnotě 5000 korun je váš.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Krásné dopoledne, kysáci. Koukám, že jste na nás mysleli a dokonce jste nám něco složili. Mm-hmm. Píseň, která by se měla stát údajně hymnou raní trojky.
1: Hymna raní trojky.
2: Ale to jsme tu dlouho neměli, nějaký textík od vás.
0: Mára, posluchač, tohle dali hromady a jestli chcete, můžeme to rovnou odpálit.

0: tam nejvíc bavil ten monolog o tom Patrikovi?
1: Patriku, máš všechno? Ne, jedem dál.
2: Klasika.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323

0: český výrobce ložního povlečení? To je Brotex.
1: Před chvílí nám přišla tahle zpráva od Pavlíny. Ahoj raní trojko, včera mi trhali nějaký zuby a nemůžu vůbec mluvit, protože mě to strašně bolí. Ale chtěla bych vyhrát voucher od Brotexu. Nemohli byste mi soutěž uznat takhle, když jsem vyhledala ten obrázek a opravdu ho poslala v příloze.
2: Tak to je vtipný.
1: Já to chápu, že 5000 na nákup na Brotex.cz je opravdu velká cena, ale tohle by bylo proti pravidlům.
2: Míšo, vítej na Kisu, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, tak ty ses dovolala, to je správný. Měla by si najít logo Brotexu. Jak jsi slyšela ten vzkaz od té Pavly? Uděláme to teda tak, že když vyhraješ, tak těch 5000 pošleš Pavle?
3: Nepošlu, budu lakoma.
2: Heleč, Míšo, držíme ti palce. Je otázkou, co si potom vybereš, protože na webu Brotex.cz, když na to koukáme, jo. Příkrývky, polštáře, povlečení, prostěradla, matrace, chrániče, celoroční příkrývky a tak dále. No, do čeho půjdeš? Co potřebuješ nejvíc akutně?
3: Já bych řekla asi nějaký přikrývky pro děti, nějaký kvalitní.
2: Dětský textil, tohle všechno je tu taky na webu Brotex.cz. No ale jdeme na to.
4: Míšo, těch přikrývek si budeš moct koupit opravdu spoustu, pokud mi řekneš, kde si našla logo Rádia Kiss na stránkách Brotexu.
3: Takže logo bylo na anatomickým polštáři anti-aging za 1143 korun.
2: Opravdu?
3: Jsi
2: si jistá?
3: Ano,
2: a kdy jsi dívala na stránku brotex.cz?
3: Koukala jsem se kolem 8 ráno.
4: Nechceš tu stránku ještě zaktualizovat radši?
3: Já nemůžu, já volám jenom s telefonem.
2: Jenomže tím pádem to nemůžeme uznat, protože logo v tuto chvíli není a ani před 10 minutami nebylo tam, kde ty říkáš.
3: Ne.
2: Takže Míšo, nemáš možnost to opravit, jo?
3: Tak když mi dáte jednu písničku, já se podívám.
2: To nejde.
4: Bohužel.
2: Ty, hele, to je karma.
1: Ne,
2: teď ta Pavla si říká, a dobře, Míše.
1: A patří to.
2: Já mám bolavý zuby, hele. No, je nám líto, ale pokud se podívají všichni posluchači na web kiss.cz, tak logo vidí jinde. Tak se s tebou musíme rozloučit, Míšo.
4: Promiň.
2: Měj se hezky.
4: Líto.
2: Promiň.
3: Ahoj.
4: Ahoj, čau, čau. Tohle jsem teda, přátelé, opravdu nečekal.
1: Já taky ne.
2: No jo, to víš, musíte web sledovat neustále, protože dost možné je, že měla načtené stránky taky Míša ze včerejška ještě.
4: Je to pravda.
2: A viděla logo, kde bylo včera.
4: Radio Kiss, kdo pak se nám dovolal tentokrát?
5: Ahoj, tady Martina.
4: Martino, pojď říct, kde je logo Kissu na stránkách brotex.cz.
5: Je to na anatomický polštář anti-aging, nebo aging, nevím, jak se to čte, za 1143.
1: To počkat, to tady máme nějakýho šotka teda.
4: To počkej. No teda zaktualizuju.
5: To tam máte totiž dvakrát na dvou.
2: Aha.
5: Tam bylo, když jsem se dívala na ty stránky, tak to bylo na polštáři, který byl včera.
2: Hele, tím pádem, řekni mi, promiň, ještě jednou, jak se jmenuješ ty?
5: Martina.
2: Myslím si, že teď budeme muset zavolat do Brotexu.
4: A vyřešit problém.
2: No ne problém. Vyřešit tu věc, že zažádáme ještě o jeden voucher. Protože by to bylo nefér. Teď se na to koukám a opravdu holky, když ještě srolujete dolů. Na webu Brotex.cz jsou teď dvě loga na jedné stránce. To znamená, že voucher vyhrává i Míša, která se před chvilkou dovolala. Míša teď křičí určitě. Super. No a ty taky. Takže jsme rozdali 10 000 během jednoho vstupu.
5: Super, já jsem se právě dívala, že vy tam máte dvě loga, akorát u toho poštaře to nebylo po rozkliknutí.
2: No jasně. Já si myslím, že admin webových stránek brotex.cz dneska neměl kávu po ránu.
4: Pravda.
2: A udělal nám zmatky. Takže vyřešeno.
4: Martino, gratulujeme moc.
2: A Míšo taky, gratulujeme.
1: Gratulujeme.
2: My se s tebou spojíme.
4: A odpoledne budeme soutěžit znova, snad tam bude jenom jedno logo.
2: Ano.
6: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: Ranní trojko, krásné dopoledne, ahoj.
2: Ahoj. Čau, ahoj. Michael.
1: Nechci nic říkat, jo? A našel jsem třetí logo.
3: Ne,
2: jako na Protexu.
1: Ne, ne, u mě v mobilu. Dostanu voucher?
2: Říkáme si tady, Michale, co když je to nějaká tajná nová akce Protexu? A říkají si, a my jim dneska rozdáme těch voucherů co nejvíc.
3: To je dobré. Já si to myslím, protože je pátek.
2: Je pátek a o to více bych teď sledoval web Protex.cz, protože soutěž bude ještě odpoledne. Mm-hmm. Co když tam těch log rády jakýs bude úplně neomezeně?
4: Nebo co když Protex vymění svoje logo za naše logo?
1: Jo. A nebo vyhlásit soutěž, kdo najde třetí logo má taky voucher.
4: To je dobrý.
2: Ten by měl dokonce celou českou firmu Brotex. A to já bych bral ty.
1: Ten by získali postel. Já jdu hledat, okamžitě jdu hledat.
2: To by se mi líbilo. No. Takže buďte kysáci připravení, soutěž dneska ještě odpoledne. A jak jsme říkali k našim posluchačkám, které se dovolali, obou dvou vouchery dostaneme.
5: Michael, no. Je to tvoje tady.
1: Děkuju, no.
5: Užij si poslední předdovolenou dovolenové vysílání.
1: Ježiš, no jo, ty brďo, tak to roztočíme.
2: Hele, a opravdu Džerba?
1: Džerba, ano, Tunisko, budu vám posílat, budu spinkat na Sahaře v noci.
2: Ty, tam bylo nějak 50 stupňů teď naměřeno
1: no,
2: v Egyptě.
1: No, ale v noci je tam nějak 5, no.
3: Ne, ne.
1: No, tam musíš mít peřovku a všecko.
4: Ty jo, wow.
3: Tak proto chce ten voucher.
1: Potřebuji peřiny.
2: Užijte si víkend.
1: Ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zatím je to na pohodu, 5 minut před 10, tak malá maličkost, to se ti povedlo, Michale. Ano, malá maličkost, 10-minutové zdržení. Je to před Brnem, D1 z Prahy na Brno, 180. kilometr, je tam zhruba 4-kilometrová kolona, pojedete tam asi jenom 20, tak opatrně, ale my vám k tomu budeme 100% hrát skvělou muziku. Za chviličku po zprávách 24/7.

0: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz. Rádio KIS. Počasí.
3: Venku čekáme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale místy se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Studenti a seniori se slíbených 75% slev na jízdném příští rok nedočkají. Hnutí ANO přitom jejich návrat slibovalo před sněmovními volbami. Zařadilo ho do programového prohlášení vlády a se zavedením počítalo od ledna 2027. Odborníci navíc upozorňují, že peníze by mohly veřejné dopravě pomoci i jinde, třeba na posílení spojů. Evropská unie bude muset cla na čínský dovoz rozšířit i na hybridní automobily. Po návštěvě centrály automobilového koncernu Volkswagen to řekl německý vicekancléř a ministr financí. Čínské dotace na výrobu těchto aut podle něj ohrožují Volkswagen i další německé automobilky. A teď zpátky domů.
4: Do soutěže na provozovatele linky R26 Praha Příbram Písek České Budějovice od 12. prosince 2027 přišla pouze jedna nabídka, a to od Arrivy, která tuto linku zajišťuje od prosince 2022. Sdělil to mluvčí ministerstva dopravy.

0: Praví František Jemelka.
1: Sport. Trenér Radoslav Kováč připustil, že fotbalisty Plzně trápí daleko více problémů, než při srpnovém nástupu k týmu očekával. Jeho svěřenci na úvod hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0-3 s Unionem Saint-Gilloise a prohloubili své výsledkové trápení. 46-letý kouč si je vědom, že výkony aktuálně nevypadají vůbec dobře. Věří ale, že se dá mužstvo dokupy. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi dopolední kys.
2: Yeah! A teď se dokupy dává Michal Kavalčík, aby vás tady mohl provázet až do 14. hodiny. Jedině na Kisu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jsme to odstartovali, kysáci, a dovolte, abych vás přivítal u posledního dopo od pokysu v tomto týdnu. Zítra sobota, pak neděle, pak má někdo prý dovolenou. Fakt, no, nekecej, no jo, jedem. A kam? No, s rodinkou. No, budeme trošičku odpočívat, ale ještě než budeme odpočívat, tak si to tady pěkně odmakáme. Dneska má svátek kapela Krištof, tak bychom si možná od nich taky mohli dát něco, jestli mají něco rychlejšího. Jestli mají něco rychlejšího, tak mi to pošlete. Já mám pocit, že Krištof dělá jenom ploužáky. Továrna na ploužáky. Richarde, chce to nějaký trance, nějaký dance, techno, house. My to rádi tady pustíme. Ty brďo, house a techno v češtině. Cestu bychom mohli dát v češtině a v house verzi. Prosím vás, na začátku dnešního 18. září dopo od pokysu, pěkně v pátek, si tady dovolím ohřát trošičku polívčičku na můj drive, protože i moderátor dopoledního kysu má svoji fanouškovskou základnu. Zdravím, Michale.
1: Hej, ráni borci, už tam toho kavalita puste. Já ho potřebuju k práci, mě se s ním tak dobře dělá, vy jste jako fakt super, ale s ním mě to tady odsejpá, prostě mě to baví, on je taková treperenda, že to tam fakt sedí a mně se dobře maká. Díky, čus.
0: Treperenda, to jsem v životě neslyšel. Tak já zdravím Michaela, tady za mikrofonem treperenda Michael. A já myslím, že bychom to mohli rozjet třeba tímto stylem.
2: Pětivo, chleba,
0: čtyři rohlíky. A tanci, a hoď to.
3: A jeď, a jeď, a jeď, a jeď.

0: Na Kissu Michaelova dopolední show vždycky zvedne náladu mou.
1: A doufáme, že vám to zvedne náladu i právě dnes. Pěkně v pátečním dopoledním balíčku. Propriety zůstávají stejné, samolepky, podpis karty, k tomu diplom i s podpisem pana moderátora. Přibalíme také vůni do vašeho auta a tričko, které vám bude určitě slušet v jakékoliv situaci. Občas přijde i fotografie, někdo to má jako pyžamo, někdo to má na zahrádku, někdo si ustřihl rukávy a má to prostě v létě takové jako týlko. Vypadá to vždycky skvěle. Dneska s dovolením budeme vzpomínat, protože já jsem tady právě zjistil, že lidé si připlatí až 8 tisíc kaček. Apple zdražil i loňské iPhony, no tak to mi nějak do hlavy nejde. Když je něco rok staré a ještě to zdražím, nechápu, dobře. Ale pojďme se v dnešním pátečním dopoledním balíčku pobavit o tom, kdy, kde a jakou značku jste si koupili váš nejdražší mobilní telefon. A pojďme to možná i otočit, kdy jste měli váš nejlevnější mobilní telefon. A je v tom opravdu velký rozdíl. Já jsem teda za život vystřídal spoustu značek. Začínal jsem v 98. Ne, to byl, promiň, to ještě byl, jo, to byl 96. V 96. jsem měl svůj mobilní telefon úplně první, takový ten dotovaný za 5,5 tisíce, to byly velké peníze. Byl to Eurotel a měl vytahovací anténku a dva řádky na displeji. No, černá písmenka a zelený displej. Tak pojďme zafrajeřit. Nejdražší a nejlevnější mobilní telefon ve vašem životě. A potřebujeme tak drahé mobilní telefony.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: pátečním dopoledním balíčku váš nejdražší a i možná nejlevnější mobil ve vašem životě. Proč to tolik stojí a kolik jste za to nejvíc dali, Bélo?
1: Ahoj, Michaele, tak můj nejdražší nebo zároveň aj nejlevnější telefon, to bylo ještě, když ještě byl Eurotel, byl to telefon za korunu, ale když počítám ty služby a poplatky v těch 90, tak to byl zároveň aj nejdražší.
0: Ano, ano. Vzpomínáme na velké mobilní telefony, které vypadaly jako cihla, možná dvě cihly, že jo, nosilo se to jako kufřík, platilo se jak za příchozí hovory, tak za odchozí hovory. Minuta tam na začátku vycházela skoro na 56 korun a měli to jenom opravdu boháči a podnikatelé. Pavel.
2: Nejdražší mobilní telefon je vždycky ten, ve kterým vám manželka odhalí nevěru, nebo přijde vám tam na nějaký důkaz. No. To se prodražuje hodně potom. Tak, bacha. Čau, Pavel.
0: No, to už říkal Lenin. Mazat, mazat a mazat. Milan.
3: Ahoj, Michaele. Tak když to mám k výplatě, tak můj nejdražší telefon byla v roce okolo 2000, 51 desítka. Jo, za asi 6 tisíc. Mm-hmm. Měl jsem nějaká výplatu 6,5 tisíce. Ale zase to mělo výhodu, když ti spadnou třeba z bytovky z okna, tak si jenom musel vlastně pak jít a opravit tu zámkovou dlažbu, kterou to rozbilo. A paterka vydržela tolik, že si ještě v zimě nastražoval po týdnostní nákladňák. Měj se, Milan, ahoj.
0: No, když jsem viděl teďka ten nový iPhone, tu rozkládačku Duo, s pamětí 2 tera za 90 tisíc, to mi spadla brada. Radio.

jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho! Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss. Best of Melanie.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. KIS. Rádio KIS.

0: 10.39, páteční balíček, a někde jsem četl, že mobilní telefon je jeden z nejlepších vynálezů vůbec nějaké prostě té poslední moderní doby. Ano, je to skvělý vynález, ale také skvěle drahé. Tak dneska tady řešíme nejdražší mobilní telefon ve vašem životě. A možná i ten nejlevnější, a i přesto to fungovalo. Co ty, Davide?
1: Nazdar, Michale. Tak nejlevnější telefon a vlastně můj první byla Nokia 3310. Pak jsem vždycky si říkal, že nebudu utrácet za telefony, takže jsem se potácel mezi Huaweiem a HTCčkem. No a poslední telefon jsem vlastně dostal od manželky a to je 17 Pročko od Apple a neměnil bych. Takže asi tak. Měj se hezky, David, čau.
0: Davide, přiznám se ti, že HTCčko jsem měl také. Byl to asi v té době můj nejdražší telefon, stál 35 tisíc a bylo to takové vajíčko a ty si vysunul ten přední displej, v tom bylo dokonce i to pero a ten displej se vysunul, ale šel do šikma, jo? On nešel do strany, ale on se vysunul do šikma a pod tím byla ta klávesnice, věřím, že nějaký kysák to měl taky. Lenka.
2: Ahoj Michale, zdravím všechny posluchače, tak můj nejlevnější telefon byl asi... To byla nějaká Motorola, možná s nějakým stlačítková, s doplatkem asi 250 korun u operátora, tenkrát to bylo O2. A můj nejdražší telefon, no, ten mám asi teď. Mám Xiaomi, trošku starší řadu, nějakou 13 Pro a stála mě 10 000 korun, no. Ale jsem spokojená, ahoj.
0: Super. Pavel, můj nejlevnější mobil byl Nokia, kterou jsem dostal od své partnerky, protože jí bylo líto, že ten můj drží pohromadě pomocí izolepy. No a drželo. Dneska už by to asi pomocí izolepy nešlo. Nejdražší byl iPhone za 35. Nokia byla lepší, člověk do ní nekoukal, protože nebylo na co. A baterka vydržela týden. Zdravím všechny. Ano, ta doba ještě před těmi chytrými telefony byla super v tom, že jste nechodili každý den s nějakou nabíječkou, jo? Vy jste neměli nabíječku v autě, nabíječku v kanclu, nabíječku vedle stolku, kam chodíte spát, nabíječku v kuchyni. Ne. Vy jste prostě nepotřebovali nabíječku, protože jste to jednou za pět, jednou za týden nabili. David.
3: No, čau Michael, hele, tak můj nejdražší telefon, to byl můj první telefon, byla Motorola D520 světovací anténa, jak ty si říkal, ale to je jedno, stál teď, už nevím, ale bude to určitě taky kolem těch 5 000. No a ten, jakoby nejlevnější, no tak ten mám teď, no za 3333 korun. Je to Infinix a je to super. Tam se hrajou nějaký Samsungy a další věci. Čágo, dej se.
0: Infinix jsem v životě neslyšel. Má to display? Grid.
4: Čau, Michael. Hele, tak můj první telefon byl Siemens C10 a bylo to neskutečný pádlo. Každý se mě ptal, jestli táhnu na vodu. A samozřejmě tlačítkovej, hezky se zeleno-černým displejem. Nejdražší byl asi nějaký Sony Ericsson za nějakých 14-15 tenkrát, dneska už ty značky ani neexistují. Ale byla to paráda, že jo, ty první barevné telefony a teda, bylo to prostě super. Tak čau, mějte se všichni.
0: No jo, a ty minuty, a minuty zdarma ještě, jak nám kdysi dávali, vzpomínáte si? Jej, to byly fakturky.
5: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: S váma je páteční dopolední Kiss a dneska tady vzpomínáme na naše peněženky. Kdy jsme si pořídili nejlevnější mobilní telefon a kdy jsme naopak zase hrábli opravdu hodně hluboko do kapsy. Až jsme plakali a koupili jsme si nejdražší mobilní telefon. Je to zajímavé, ale nějak ceny jdou stále nahoru. Co ty, Šárko?
1: Ahoj, Majka, zdravím. Tak můj nejdražší telefon byl určitě Nokia N95, taková ta vysouvací, krásná. Měla jsem ji v roce asi 2009 a dal mi ji tenkrát můj nynější manžel a v té době stála nějakých 18 tisíc, což byly skoro tři moje platy, takže asi tak, no.
0: Ty brďo, 18 tisíc. Fugas.
2: Čau, Michaele, tak já měl dva nejdražší telefony. První byl na základce, který jsem si koupil na splátky. Ručil za mě, myslím, starší kámoš a splácel jsem ho strašně dlouho z brigád. Stál tenkrát asi 3 000. A druhý byl nejdražší iPhone, který jsem si koupil na Aukru. A nepřišlo mi nic. Naštěstí zafungovala ochrana Aukro. Čau, Fugas.
0: Ano, já si vzpomínám ještě na tu éru, myslím, že to byly desítky nebo něco takového, když vylezly nové iPhony 10. Tak, nebo XK, už nevím, jak se to jmenovalo, tak chodili lidem z různých těch Amazon a tam někde z Číny a z Japonska nebo odkud, tak chodili ty cihly v těch iPhonech, že jo, vy jste poslali někde do světa v domnění, že ušetříte 15 tisíc a přišla vám tam taková malá cihlička. Eva, ahoj, můj nejdražší telefon je teď, co mám právě teď, je to iPhone 14 a doufám, že ještě hodně vydrží, protože je od mého skoro zetě, který už bohužel mezi náma není. Eva, pusu nahoru Péťovi. Tak Evičko, ať slouží. Markéta.
3: Ahojky, tak můj první telefon byl Siemens s takovou malou antenkou. Pak byly vlastně u Motorola ty dlouhý antény. No a já měla ten Siemens s malým displejem, všude samý tlačítka a ten byl za 1 korunu. No a nejdražší telefon, to jsem si pořídila snad jenom za 3 000. Víc do toho vrážet nechci. Čauky, Marké.
0: Já si ještě vzpomínám na éru, když Motorola uvedla tu svoji žiletku, jak se to jmenovalo, Razr nebo něco takového. Prostě taková sklápěčka, bylo to tenké, ty varo, mělo snad 6 mm, stálo to strašné peníze. A pak se ještě vzpomínám, že někteří slavní moderátoři a herci měli ten nejdražší mobil, tu značku Vertu. Vzpomínáte si, tam to neumělo nic, ale bylo to vykládáno diamanty a stálo to 190 tisíc. Eda.
4: Čau, Michaele, hele, tak já ještě nejsem tak starý, abych dosahoval do takových let, jako byl 96. Nicméně můj nejlevnější telefon, já asi samozřejmě z dob, kdy jsem byl ještě mladší, kdy mi telefon kupovali rodiče, takže můj nejlevnější telefon byl zdarma převážně od rodičů, když jsem ho dostal. Nicméně můj nejdražší telefon taky není taková bomba, ale stál mi asi 22 tisíc, když jsem si tenkrát poprvé koupil svůj první iPhone 14.
0: Adélka, ahoj Majklíčku, smajlík. Já, jak to tak poslouchám, říkám si, že některé ročníky, myslím tím teď posluchače, tak 2000 a výš, pravděpodobně ani netuší, o jaké telefony se vůbec jedná a říkají si, jaká anténka. Jak dva řádky display, what? Ano, přesně tak. Ale všechno jde dohledat. Dneska dokonce existují sběratelé, kteří se zaměřují na určité značky. Ten sbírá Motorola, ten sbírá vše od Nokia a mají to všechno od začátku a mají v tom celé své jmění. Adélka.
5: Čau, Mikey. Nejlevnější telefon. Já mám mobilní telefon, který mi věnovali moje přátelé, jmenuje se Alligator. Wow. Ten mě stál tehda 1000, bylo mi 15. A můj nejdražší telefon mám, prosím tebe, teď. iPhone 16 Pro. Ale nedala jsem za něj ani korunu, protože mi ho koupil přítel, protože ho strašně otravovalo, že v mém původním telefonu jsem měla místo na fotky a jeho telefon jsem si furt počovala na to, protože měl kvalitnější foťák. Ha, tak jsem měl.
0: Máme tady vítěze a s dovolením tohle je hlasovka, kde se mi někdo přiznal k nejdražšímu telefonu, který pořídil. Michale, je to tvoje.
6: Čau, Michaele, Michal. Moje žena si koupila Samsung, ten rozkládací, za 64 tisíc. U mě v pohodě, já mám telefon zabůra a za tyhle peníze si lidi normálně kupují vojetý auta. Tak jo, čau, čau.
0: Co bychom pro ty naše ženy neudělali, veďte.
7: Radio Kiss. Radio

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zatím ta páteční doprava vypadá dobře, no žádná hlasovka. Připomínám tlačítko doprava v naší apce, kdybyste chtěli dát o něčem vědět, tak tlačítko doprava a můžete to stáhnout zcela zdarma. Vyplníte registrační formulář a to vám zabere podle mě tak maximálně jednu minutu. Mám tady před Brnem opět náš klasický, který to je 178. kilometr z Prahy na Brno, D1, tam se zdržíte 15 minut, už je tam 4-kilometrová kolona. Tam popojíždíte takhle dlouho a jinak to vypadá zatím v pohodě.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
2: Rádio Kiss. Filmové tipy.
3: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu Provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí netilá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velký části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
2: Kiss Active Weekend.

0: Fajnrádio odvysíláme. Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku čekáme převážně polojasnou až oblačnou oblohu, ale místy se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Až do neděle se můžete zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka a 108 škol. V Británii vyjde příští týden kniha o princezně Dianě z pera jejího bratra Charlese Spencera. 29 let po smrti lidmi obdivované princezny ukázky z ní vyvolaly netradiční reakci Buckinghamského paláce. Ostře se vymezil vůči pasáži, která Karla III., bývalého manžela Diany, popisuje jako necitlivého. Věc řeší britský tisk a dokonce může zastínit pracovní agendu královské rodiny.

0: vrátit zpátky domů.
1: Houpací most, který je zavřený od začátku roku 2022 a patřil k největším atrakcím ve Svatošských skalách, nahradí nová lávka za více než 8 milionů korun. Stavba nové lávky už tam začala. Je to náročná práce na území CHKO Slavkovský les. Proto na ně budou dohlížet i ochránci přírody.
0: Sport. Hokejová Tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězily na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo brněnská Kometa v Třinci. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: Pátek 18. září, zdravíme všechny Krištofy, dneska mají svátek a posíláme jim třeba super od Masterboy tu lepecku.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

na ten nejdražší mobilní telefon, který tady kdysi v republice mělo jenom opravdu pár lidí, na to Vertu. A oni pořád existujou. Už mají taky chytrý telefon, mají tam krokodýlí kůži, no, taky ta cena je moc pěkná. Tak pojďme se vrátit zpátky na zem. Barakuda do vašich bedínek, do vašich uší a za malý okamžik moudro dne. Kdybyste náhodou měli tip na nějaké super moudro dne, klidně posílejte mkavalcik@kiss.cz.

0: zdraví, babe.
1: Já jsem právě od vás dostal jedno moudro dne. Chtěl bych poděkovat Jirkovi Kovaříkovi, který mě tady rozesmál, tak to posílám do světa.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Muž ke své ženě. Miláčku, venku je tak krásně a ty se tu dřeš s parketama. Měla bys jít trochu na vzduch a umejt mi auto.
2: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

A ta už má taky hodně roku, tahle pecka. Afromen, kluci ubalili cígo a vzniklo to prý za jeden den ve studiu. Zavolali si, hele, máme super těžký text, přijeď, nahrajem, vydali. A myslím, že za to získali i hodně cen. Za chviličku si dáme další muziku, vydržte s Kissem. Kiss. Radio Kiss. The Happy.

Závody kysáci, já miluju závody a vzpomínám si, když jsme s tatínkem jezdili na takové ty závody z kopce. Teď se tomu říkají motokáry, ale prosím vás, jak se říkalo tomu kdysi, když to neměli motory, nemělo to motory a prostě jenom jste se rozjeli a kdo byl dřív dole, tak ten vyhrál. No prostě motokáry bez motoru, jo? Taková byla 80. a 90. léta. Já mám tady před sebou video, které jsem teda viděl už několikrát, je to masakr. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen vyrazil na trať v motokárovém závodě proti stovce soupeřů, přičemž jedním z nich byl dokonce také český na startovním poli a roštu i český influencer Lišák. V rámci velkolepé akce Max versus 100 na okruhu Silverstone startoval holandský šampion až z úplně posledního místa s cílem předjet během 30 kol všechny protivníky. Samozřejmě, že se mu to podařilo. Musím říct, že všichni měli úplně stejné mašiny. Nikdo neměl lepší motor, lepší gumy, lepší pneumatiky, já nevím co všechno. Ne, všichni měli jeden stejný typ motokár se stejným výkonem. A Maxi Verstappenovi se podařilo předstihnout všech 100 závodníků během 14 kol. No, poprosím příště, pane Maxi Verstappene, zavolejte i Michaelovi z KISu. Mám takový pocit, že byste mi stále jenom dýchali.

0: pravou míru, protože by vám to mohlo ušetřit 14 dní čekání, jo? Na jižní Moravě letos totiž dozrály hrozny tak rychle, že museli dokonce posunout i burčákové slavnosti. V Hustopečích se tradiční akce měla konat až začátkem října, jenomže pořadatelé ji přesunuli už o 2 týdny dopředu a všechno to vypukne už právě tenhle víkend. Důvod je jednoduchý, v říjnu už by totiž burčák vůbec nemusel být. Sklizeň hroznů je letos výrazně rychlejší než v předchozích letech. Slavnosti, které se v Hustopečích pořádají už od roku 1994, tak startují právě už tento víkend. Tak pokud jste měli do Hustopečí namířeno, prosím vás, až za 14 dní, ne, musíte vyrazit buď to už dneska, odpoledne nebo večer, anebo zítra pěkně, sobota, neděle. Ať vám chutná a na zdraví.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy. Life is too short.

0: Two Princess. Pojďme na dopravu.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Mám tady pro vás dvě komplikace. Nejdříve se podíváme před Litomyšl, protože tam klasika, jak je ten nový objezd, tak se zdržíte zhruba asi 10 minut. Je to 1/35, 150. až 153. kilometr. Jede se tam asi jenom 20, tak opatrně. A další komplikace hned za Prahou, pokud jedete z Prahy na Brno, tak je to kilometr D1, 15. až 24. a tam budete mít zdržení 15 minutové, 8 kilometrová kolona a jede se jenom 30.

0: Počasí.
1: Dobré poledne. Dnes bude převážně oblačno. Místy se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť, zejména na horách. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli ráno kvůli anonymní výhrůžce opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. Americký prezident Donald Trump na své sociální sítě napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. Polsko o větší zastoupení spojenců z řad NATO na východním křídle silněji usiluje od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. A teď zpátky domů.
2: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek na ulicích. Rozhlédnout se, sundat sluchátka a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Dopravní podnik totiž za letošních prvních 6 měsíců eviduje 43 střetů tramvají s chodci.
0: Sport.
1: Až závěrečný závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích rozhodne o tom, kdo se stane letošním domácím šampionem. Jako lídr průběžného pořadí seriálu se na start víkendového rally Pačejov postaví Filip Mareš. Dobrou výchozí pozici mají druhý Adama Březík i třetí Dominik Stříteský. Nikdo další titul získat nemůže. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Zajímavou novinku tady budeme mít teďka. Německý Lidl zásobuje nákladák bez řidiče.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Za malý okamžik vás vemu k našim sousedům Made in Deutschland, protože právě jsem viděl video, jak v Německu ten supermarket Lidl zásobuje prodejnu nákladňákem, který nemá řidiče, bacha, a dokonce tam není ani kabina pro toho řidiče. Je to elektrický autonomní vůz. Kolik stojí taková mašinka? No a kdy to bude tady u nás, v Česku? Řekneme si na konci pořadu.

0: Následující informaci o tom německém Lidlu, dovolím si to začít touto znělkou.
1: Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze. A kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od myšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte.
0: Miloval jsem ten seriál. Miloval! Vždycky jsme doma všichni hádali, zdali to byla pravda a nebo lež. Věřím, že jste na to koukali také. Pojďme teda na tu science fiction. V Německu už Lidl zásobuje prodejnu nákladňákem, který nemá řidiče, nemá tam ani kabinu. Prostě takový obdelník na kolech, který přijede, vzadu se otevřou vrata a vy už si normálně robutkem zase vezmete všechny palety. Elektrický autonomní vůz společnosti Einride získal jako první svého druhu povolení pro provoz na německých silnicích. Jezdí po pevně stanovené trase mezi skladem a Lidlem v hesenském Edermünde. Uveze až 15 europalet a denně zvládne 3 jízdy. Zkušební provoz má trvat 4 měsíce a vůz může za tu dobu přepravit až 3000 palet. Tak si říkám, jestli to jako je polední kachna nebo ne. Ne, viděl jsem to, vypadá to skvěle. V České republice to bude jezdit v roce 2036. Radio Kiss.

0: Děkuji Veronice za tenhle ten postřeh. Ahoj, Michael a Kysáci. Mám takový pocit, že pořad Věřte, nevěřte byl pořad, který nás měl připravit na dobu AI, videí a obrázků. To je takové dnešní Věřte, nevěřte. Mějte se krásně, Veronika. Jo, to máš pravdu, Veroniko. Tehdy to museli natočit, vymyslet scénář. Dneska to napíšeš a oni ti to udělají.
1: Najděte na webu protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání.

12.35. Otáčíme hodiny zpátky, zpátky, zpátky. Kdo pak z vás si vzpomene, co jste dělali 18. září 2021? Stovky hráčů na mizině přijmou zvláštní pozvánku na dětskou hru. Uvnitř na ně čeká lákavá cena, ale může je stát život. Ty brďo, i teď, když si to pouštím po 5 letech, mám husí kůži. Hra na oliheň. Squid Game. Dámy a pánové, je to 5 let. 5 let, kdy jsme v době covidu usedali k Netflixu a někdo chodil spát až v 6 ráno. Někdo dokonce tu první sérii viděl a nešel do práce. A čekali jsme na pointu, čekali jsme na ty poslední 2 díly. Hra na oliheň. Neuvěřitelný masakr. Jeden z 15 nejlepších seriálů na platformě Netflix. Dneska slaví 5 let od premiéry. Přesně před 5 lety se poprvé rozjela hra, která nás všechny tak trochu traumatizovala. Strašně by mě zajímalo, jestli byste chtěli být tím hráčem v zelené mikině, anebo byste chtěli dělat ty růžováky s kalašníkovem. Hráč číslo 456.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Tři čtvrtě na jednu, přišla mi tady reakce na 18. září. Čauky Michaele, jak jsi mluvil teďka o tom Squid Game, tak já si přesně pamatuju, co jsem dělala před 5 lety. 18. září 2021. Já se v ten den vdávala a bylo to úžasné, 4 srdíčka. Tak přeji krásné 18. září, v čem přeje Janča. No Jančo, doufám, že jste spolu a doufám, že jste zapracovali třeba na nějakém malém vaší ratolesti, jo? 5 let, tak určitě dej vědět. Mimochodem zjistil jsem, že u první série Hry na oliheň na Netflixu unikla interní čísla Netflixu a výroba stála jenom 21 milionů dolarů, zatímco Netflix jí přisuzoval impact value 891 milionů dolarů. Celkově to vypadá, že utržila přes 11 miliard dolarů za všechny 3 série. 11 miliard dolarů, no jo. Ale 4 už asi nebude, jak jsem se tak tady dočetl. Seriál za 500 milionů korun vydělal Netflixu 10 miliard. Hezký.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: No tak teď už 5 minut před 13. ta doprava není úplně na pohodičku, mám tady několik komplikací, tak začneme třeba před Brnem, pokud jedete po D1 směrem na Brno, tak tady mám kilometr 182. až 196. 8-kilometrová kolona, zhruba 19-minutové zdržení a pojedete tam průměrnou rychlostí jenom 30 km za hodinu. Další komplikace vás čeká hned za Prahou, je to opět D1, naše oblíbená, a tady už je to kilometr 13. Hned za Prahou D1 z Prahy na Brno, tak tam už je 15-minutové zdržení, kolona má také 8 km a tam pojedete 30. Kdybyste věděli o nějakých dalších komplikacích, tlačítko doprava v naší apce Rádia Kiss a můžete poslat hlasovku.
0: Best of Milan.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.

0: neskutečný bomby, takže to valte dál.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
2: Pro dnešek je převážně oblačno a místy se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 17 až 22 stupni Celsia.
1: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání a uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Cimického v roce 2021 obvinilo několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování nebo napadení. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou dnešní očekávanou cestu na Ukrajinu. Na třídenním summitu tzv. Karpatské osmičky ho zastoupí ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok. Vyjádření slovenského úřadu vlády ČTK zjišťuje. A teď zpátky domů.
3: Českobudějovické letiště se poprvé ve větší míře zapojilo do mezinárodního vojenského cvičení Ample Strike. Základnu tam mají 4 české letouny L-159 a jejich technici. Cvičení se účastní téměř 700 vojáků ze 17 zemí a kromě Budějovic také trénují v Bechyni a Boleticích.
2: Sport. Basketbalistka Eliška Joklová bude po návratu do České ligy hrát za Žabiny jen do konce roku. Poté se zapojí do nové globální soutěže Project B. Ta se rozeběhne v lednu a potrvá do dubna ve formě několika turnajů konaných v různých dějištích po celém světě. Potvrzenými jsou Valencie a Tokio. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
4: Někdo oběd ve 12 nestihl, tak třeba to teďka naservírovali až po 13. 3 minuty po 13. Zdraví Michael.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

13 hodin 10 minut, krásný pátek, jeden malý tip na příští léto, třeba na vaší dovolenou. Karlovarské letiště získá pro příští letní sezónu novou dovolenkovou destinaci. Přímé čártlové lety zamíří do albánské Tirany. Letos se z Varu létalo do turecké Antálie a bulharského Burgasu. Klienti cestovní kanceláři využívali také pravidelnou linku do Taškentu. Nové spojení s Albánií bude fungovat každý čtvrtek od 22. července až do 23. září 2027. Lety zajistí letecká společnost Elektra Airways. Tam jsem ještě teda nebyl, v Albánii. Prý je to tam hezký a jde to krásně nahoru. Jedna vzpomínka na Keane. Everybody's changing. Hezký pátek, přeje Kiss.

Keen a Aquagen to vždycky rozjedou bedínky. Jestli jste dlouho nebyli v kině a patříte mezi třeba milovníky stříbrného plátna jako moje maličkost, já si myslím, že kino je opravdu jeden z nejlepších vynálezů na odpočinek a na relax, tak tento víkend máte docela dobrý důvod vyrazit. Pozor, v sobotu 19. a v neděli 20. září, to znamená zítra a pozítří, nabídne téměř 200 kin po celém Česku vstupenky za jednotných 100 korun. V rámci akce Kino dny můžete za stovku vidět třeba teďka, co běží v kinech, Odyssea, Spidermana, Resident Evil, je tam spousta další klasiky, můžete zavzpomínat na Terminátora 2, některá kina dokonce dávají Vlastu Buriana, Anton Špelec, Ostrostřelec a další skvělé tituly. Stojí to stovku, tam bych jenom potom upozornil, až půjdete na ten bar, jo? Tam už to teda všechno za stovku není, takže za lístek můžete ušetřit, ale bacha prosím vás na ten popcorn za 200 pade, jo? A kola za 100 pade. Jedině vodička sebou do baťohu. Není za

Jolanda na Kisu 13.25 a za malý okamžik, když jsme u těch kin zítra a v neděli za kilo, tak se podíváme na nový rekord Spidermana.

0: soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Jakis, pojďme k dalšímu novému filmovému rekordu. Spider-Man právě přepsal filmovou historii, kysáci. Novinka Spider-Man z Brusu Nový den s Tomem Hollandem se po pouhých 47 dnech v kinech stala nejvýdělečnějším filmem historie na americkém trhu. V USA utržila téměř 937 milionů dolarů a překonala tak dosavadního rekordmana Star Wars Síla se probouzí. Celosvětově je Spider-Man dokonce na 2,45 miliardy dolarů, což z něj dělá třetí nejvýdělečnější film všech dob. Za Avatarem a Avengers Endgame. Velká gratulace. No tak pavučí síť furt funguje a skvěle. Hlavně, když do ní chytáme miliardy dolarů. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Ještě než tady pustím odpolední jump 14 až 18 na Kisu, vemu vás do Itálie, protože tam se brzy, Kysáci, dostaneme vlakem zase o něco pohodlněji. Od příštího léta totiž mají z Mnichova vyjet přímé italské rychlovlaky Frecciarossa až do Milána a Říma. Do Milána má cesta trvat asi 6,5 hodiny, do Říma zhruba 8,5 přes Innsbruck a Brennenský průsmyk. A zajímavé je i něco pro Čechy. Praha už má přímé vlakové spojení s Mnichovem, kde půjde na italský rychlovlak navázat. No, takže ráno z Česka pěkně s řízkem v baťohu a večer už můžete v Římě řešit, jestli karbonára opravdu nesmí mít smetanu. Dobrou chuť.

0: Kysáci, díky za poslech tohoto týdne, díky moc, že jste ladili Radio Kiss a já se s váma pomaličku loučím za malý okamžik už odpolední jump. Příští týden od pondělí se tady neuslyšíme, neuvidíme, bude se o vás, věřím, skvěle starat 10 až 14 Martin Hájek. Moc krát děkuju, užívejte si, já frčím na džerbu s rodiči a se synem, tak budu vám vyprávět a pošlu nějaké fotky. Hezký příští týden!
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: i jsem za volantem po celé republice.
1: A ještě než nám odběr 14. hodina začne odpolední jam, tak se pojďme podívat, jak to vypadá na našich silnicích a také dálnicích. Bouralo se v Brně v ulici Bauerova, tak opatrně tudy, taky Švihov, Bacha, je to okres Klatovy, tak tam na místní komunikace přímo ve Švihově došlo k vážné dopravní nehodě a taky se bouralo na D13 na 50,5 kilometru ve směru na Liberec.
2: Pojďme se podívat do Opavy, Rolnická, tady se bouralo, v Plzni je to Milady Horákové. My vám přejeme šťastnou cestu a jdeme na odpolední jump.

0: počasí.
1: Pro dnešek je převážně oblačno a místy se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Téměř 4 kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku 90-letý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavic na Olomoucku. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody. Policie ale kontaktovalo několik řidičů. Tento týden jde o už druhý případ v republice. Před 2 dny řidiče v protisměru řešili policisté na D5 ve směru na Plzeň. Vědci objevili na měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než Koloseum v Římě. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Pro badatele představuje nový kráter vítaný zdroj informací, které mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny amerického národního úřadu pro letectví a vesmír. A teď zpátky domů.
2: Na D5 se mezi Plzní a německou hranicí silničáři ve dne v noci pokládají nový betonový povrch. 10-kilometrový úsek ve směru do Plzně dostává novou cemento-betonovou vozovku po zhruba 30 letech. Rekonstrukce má být hotová v listopadu a dálnice pak bude průjezdná bez omezení. Pro KISS Lucie Singpová.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga dnes nabídne 6 zápasů. Jako první se začne hrát v Třinci, kde domácí oceláři hostí od 17 hodin Kometu Brno. 17.30 vyjede na let Mladá Boleslav s Karlovými Vary a Litvínov s Pardubicemi. 3 duely druhého kola začnou v 18 hodin. Kladno přivítá Spartu, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
3: Máme krátce po 14. hodině, to tak startuje odpolední jump na Radio KISS.
4: No a my začneme Aquou a Barbie Girl, to je o mě, víš?
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.
6: Hiya, Barbie.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: 14 hodin, 11 minut je pátek, když to slaví, všechno mu nejvíc nejlepší a vám, pokud už třeba míříte někam na ten víkend, ať je to kamkoliv, nebo jenom třeba z práce, tak samozřejmě, ať to rychle neutíká, no. Pokud jako nejste v práci.
1: Samozřejmě.
0: A užijte si ho.
1: No a vítejte v odpoledním jumpu, dnes Soňa Ede a taky Radek Hrdina. Já bych tady ráda uvedla jako na pravou míru jednu věc, uh-huh. Rádio, jestli bych mohla, jo.
0: Takhle hned ze startu uveď.
1: Ano, ano, hned ze startu, protože mě píší sami rybáři.
0: Rybáři,
1: rybáři, ano.
0: To je zajímavý, jo, a to
1: protože,
0: je pěkný.
1: No ne, protože vy jste mi totiž s Patrikem včera opět vlezli na Facebook, který jsem nechala tady já nešťastnice otevřená. Mm-hmm. A napsali jste tam příspěvek, že jestli by mě nevzal někdo na ryby. Já moc mm-hmm. krát děkuji za tyto nabídky, které mm-hmm. mi chodí, jich opravdu přehršle.
0: Ano.
1: Moc si toho vážím. Ale
0: vybíráš furt, viď?
1: Ne, prosím vás, přátelé, já nesnáším rybaření, bojím se ryb a vůbec se nechci koukat na to, jak je týráte, zabijíte a dáváte jim piercing do pusinky, jo? Takže to je jako ne. Ne, to není moje oblíbená ta. A oni mi to udělali na schvál, že ví, že prostě, jo, rybaření, na tom se mi maximálně líbí ta příroda, že tam jste teda v tichu a v klidu.
0: A vidíš to, už to máš jako, pozitivní.
1: Ano, to je jediný, ale prostě jako ne.
0: Ne.
1: Ne. Ne.
0: Ale na suši si zajdeš, veď?
1: Ne.
0: Ne, jasný. No.
1: Ale tak to, víš co, to jsou mořský ryby, ale.
0: Jo,
1: ne tady naši malíka příčci.
0: Ty nemají totiž práh bolesti. Jdeme na to.
2: Radek Hrdina a

0: jedné vteřině.
1: No a já jsem si tady pro tebe taky něco připravila, ty na mě včera, já na tebe dneska, ale samozřejmě, protože jsem hodná, tak jsem dělala něco, co bys jako mohl znát. Ty taky občas DJuješ, jo, takže už máš taky přehled velmi dobrý o muzice. Navíc si letal letoucí za moderátorským mikrofonem, takže jako věřím, že to dáš.
2: Že to dám, jo. Mm-hmm. Dobře, nějaká indicie?
1: No, tu ti řeknu, až když to nedáš. Jo? Tak pojďme.
2: Dobře,
1: na to.
2: Dobře, jdeme na to. Magic
1: people, voodoo people. No, tak to je jasný.
2: Tak to jsou prostě, prosím pěkně, legendární, bohužel teda už samozřejmě bez svého frontmana.
1: Ano, ano, bohužel.
2: Bohužel. A za chvilku vystupující Prodigy.
1: Yes!
2: Já doufám, že se na ně dostanu, protože oni mají nějak plus minus kolem nás, kdy my máme O2 Arenu, Millennium Explosion.
1: Ano, oni mají myslím 15. ne?
2: Ne, už jsem to našel, 23.
1: Aha.
2: 23. listopadu O2 Arena v Praze a Prodigy mají prý novou show, že prý to je úplně narvaný, nazechaný a budou v Praze, takže
1: to
2: doufám, že
1: se
2: tam dostanu.
1: Já taky.
2: Prodigy, Wood People a pro mě 17 bodů. Díky moc.
0: Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Přátelé, kamarádi, pojďme se kouknout na jednu takovou záležitost, která bude trošku lehce, pardon, morbidní, možná taková hororová.
1: Yeah.
0: A koukneme se na jeden článek, ale respektive na jenom jeden headline, ano, kdy vlastně v článku stálo v nadpisu,
1: ano,
0: na skotské pláži našli lidskou nohu.
1: Yeah.
0: Ano, opak to pojednává ten článek o něčem. Jenže tam byla i komunikace pro čtenáře k různým, jako aby se jako třeba vyjádřil. A musím říct, že jsem si pár takových komentářů vystřihl, jak se říká lidově, a za chvilku vám je řeknu, protože to stojí za to. Protože tohle umíme povýšet na druhou jenom my, Češi.
1: No tak to jsem zvědavá.
0: Za chvilku na Kisu.
2: Jump. Odpolední Jump Radia Kiss.

0: Pojďme se kouknout do Skotska, tam se stala jedna taková nemilá věc, prostě voda vyplavila
1: nohu.
0: No, já nevím, chce se mi říct, že se to asi občas stane.
1: Podle mě někdo lhal, protože lež má krátký nohy.
0: No teď už jo. Jo?
1: No.
0: Frajer někde asi poskakuje, nebo frajerka.
1: No.
0: Nikde jsem se nedočetl, jestli je pánská, dámská, nebo umělá. Na skotské pláži našli lidskou nohu, takže umělá nebyla.
1: Ano.
0: Jo? Ale pojďme se kouknout na komentáře některých čtenářů. No, sama tam určitě nedošla. Další. Teď může někdo říct, že je jednou nohou ve Skotsku. Další. Tak to nikdo nemůže říct, že na pláži už nebyla ani noha.
1: Ale na tohle, ale jako je geniální jako český národ, jako skutečně my si umíme udělat srandu ze všeho, jako to zase pojďme jako uznat, že tady opravdu, tady nám to jde. Na
0: tohle umíme, tohle umíme a přátelé, nenechme si to nikdy vzít,
1: ano.
0: Naopak ubývá to, pojďme to zase malinko zvednout.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A rovnou na D1 při pátku, kilometr 189 ve směru na Prahu. Pozor, tady je dopravní nehoda.
2: Já tady mám bouračku na jižní spojce v Praze. Je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. Dále pozor také ve Svitavách. Tam se bouralo v ulici Olbrachtova a D37. 28,5 km ve směru na Hradec.
1: Ode mě ještě jedna čerstvá dopravní nehoda, to je na okrese Jablonec. Nad ní jsou přímo ve Smržovce, je to hlavní ulice. Tam počítejte se zdržením.
2: Šťastnou cestu, kysáci.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatárezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatárezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatárezerva.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Pro dnešek je převážně oblačno a místy se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 17 až 22 stupni Celsia.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Za 10 let se počet mladých do 20 let hospitalizovaných na psychiatrii více než zdvojnásobil. V ambulancích jich přibylo mezi lety 2010 a 2024 o více než 60%. Vyplývá to z analýzy portálu Evropa v datech. Podle Světové zdravotnické organizace patří deprese, úzkosti a poruchy chování mezi nejvýznamnější zdravotní problémy dospívajících. Na ruském Dálném východu se otevřely volební místnosti a začalo třídenní hlasování, ve kterém ruští voliči zvolí poslance státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Očekává se, že ve volbách přísně kontrolovaných Kremlem opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. A teď zpátky domů.
4: Mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších otevřeli novou cyklostezku, která měří přes 1,5 km. Cyklisté a pěší

0: Interactive Kiss Active Weekend.
1: Začíná to, startujete, samozřejmě někde už to proběhlo, je tady Kiss Active Weekend a o čem mluvím, jsou burčákový slavnosti a různý vynobraní,
2: jo,
1: protože
2: jo, máš pravdu,
1: to
2: jo.
1: Prostě už odšpuntovalo, takže někde už to mají za sebou, někde to mají před sebou. No a v rámci Kiss Active Weekendu přicházíme možná pro vás, co jezdíte rádi, ano, do Hustopečí. Mm-hmm. Pozor, tady se to posunulo už na tento víkend. O 2 týdny dopředu právě kvůli sklizni, aby ten burčák byl dobrý, tak to v Hustopečích takhle na Moravě posunuli už na tento víkend, tak jenom, aby jste věděli a za 14 dní tam nejezdili, sice tam bude hezky, ale burčák už nikde, takže tento víkend, jinak taky na Mělníku, jestli se nepletu, tento víkend startuje vinobraní.
2: To je tam u vás,
1: je u nás, no.
2: No a příští týden to můžete se přijet na vinobraní do Žernosek, tam budeme dokonce já i Ráďa, bude tam velikánský mejdan, krásný slavnosti, taky král, královna, vždycky to tam stojí za to, každý rok se tam těšíme, takže koukejte dorazit. No a mimochodem, pokud máte třeba nějaký tip, co tento víkend, tak určitě dejte vědět, protože já jdu za Martina Hovorku, to znamená, budu tady s vámi každý den, nebo ne každý den, ale v sobotu a v neděli od 7 do 13. No a budu se těšit na vaše tipy.
1: A ty tipy můžou být opravdu cokoliv, ale posílejte to vždycky v ten daný den, který to je v sobotu nebo v neděli, ať se to někde neztratí. Tak hezký víkend.
0: Kiss Active Weekend.

0: tuhle tu chvíli tady u nás na rádiu, kde se podíváme na věc, o které možná někdo sní, ale myslím si, že se jí rychle dá přejíst.
1: Je to tak. Je to tak, skutečně. Opatrně na to, přátelé, co děláte a co chcete po svém partnerovi, protože někdy za to můžete jít dokonce i do vězení, byť se to zdá jako neškodné, milé, příjemné, ne. Představte si, v americkém Utahu teď čelí právě vážným obviněním jedna žena, která podle policie opakovaně nutila svého přítele k pohlavnímu aktu, a to teda i naproti tomu, že on údajně dával jako najevo, že už nechce pokračovat, že už nemůže. Ono by takhle, jo, kdyby to bylo jednou, no jo, ale ona to vyžadovala 7x denně. Každý den, no, v týdnu, to rozumíte?
0: To je gymnastika, to už je Spartakiáda.
1: To jako litu toho chlapa, no. Samozřejmě, to už jako opravdu asi neměl úplně jednoduchý. No a takže pánovi nic nezbylo, než teda opravdu jistý postižovat na policii, že už neví jako co má dělat, z jakých do jakých, no a představte si, že tady tuhletu 19-letou ženu, 19 let jí bylo, ano, zatkli za to, že teda opravdu nutila takhle. Vlastně to je takové jako domácí násilí trošičku.
0: A že šla si sednout za to?
1: No, minimálně na vazbu, jako teď se to bude vyšetřovat, jo, takže. No.
0: Aha.
1: No, protože jako partnerství neznamená automaticky
0: jaký
1: souhlas
0: potrestat?
1: Samozřejmě s aktem, že jo?
0: Jaký potrestat? Dejme tomu, že třeba půjde na půl roku do vězení. To je příklad, jo?
1: No, nevíme. No, nevíme ještě.
0: Jo, na 6 měsíců do kriminálu. Jaký potrestat ještě? Já si myslím, že by neměla nastupovat do ženské věznice, ale měla by jít do chlapské.
1: Tam by, viď, vlastně ona byla spokojená, oni byli spokojené, bylo by to win-win-win?
0: A vlastně jako by se to vyretušovalo. Všichni by byli klidní, že jo, vyrovnaný. Ano, a ten půl rok by vlastně byl strávený takový jako v klidný atmosféře.
1: Ano.
0: Jo.
1: To je naprosto, ty jsi hlavička.
0: Protože
1: člověče,
0: vlastně,
1: kolego,
0: když tam ta ženská není v těch věznicích, tak je to takový prostě uhoněný, no, ten čas tam, ano, jo. Takže prostě...
1: Proto si budeme teda povídat, ale budu jako vězení není za odměnu, jestli mi rozumíš, jo?
0: No, právě. Jo, ale říkám si, že třeba by se řekla ty a dost, jako. 70x denně to mě neba. Víš?
1: To jo, je. No,
0: že,
1: no.
0: Že by se přejedla.
1: A tak třeba ho milovala prostě, no.
0: 7x denně, no, určitě.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A zelená se tráva, fotbal, to je hráno a proto se na ní samozřejmě podíváme v naší sportovní rubrice Rádio. Kam nás vezmeš tentokrát?
2: Kluk, budeme na trávník, kluk Ronaldu, jo?
1: No jo.
2: Protože Messi se rozhodl skončit po mistrovství světa, že jo, s Argentínou, kde skončili vlastně druzí, stříbrní, že už teda dál nebude pokračovat, čeká ho jeden ještě zápas.
1: Počkej, neblázni, jak nebude pokračovat?
2: V nároďáku, jo, na klubový úrovni ještě samozřejmě jede. Nicméně rozhodl se, jeden zanedlouho zápas ho ještě čeká, tričku Argentina, to bude rozlučka, teda na tomhle zápase, kdo bude, to bude velký. No ale ten druhej samozřejmě neméně slavný, možná i u některých více slavný, Cristiano Ronaldo pokračuje i v 41 letech v reprezentaci. Dlouholetý kapitán národního týmu a v současnosti hráč saudsko-arabského klubu An-Nassr nechybí v nominaci nového kouče Jorge Jesuse na nadcházející zápasy fotbalové ligy národů. Ronaldo bude mít další možnost rozšířit již tak rekordní bilanci 233 reprezentačních startů, kde dal zatím 146 gólů.
1: To je bláho, to je pěkný číslo.
2: Takže Ronaldo pokračuje, no, ale otázka je, ty jo, na 4 roky mistrovství světa a teď se tam musí ještě kluci dostat. On je to jeho sen. Mistrovství světa vyhrát, ale
1: no,
2: tomu nepotřebuješ Ronalda, nebo Ronalda potřebuješ, ale potřebuješ ještě tam těch 10 no, jiných právě, hráčů. No. Tuj, držíme palce, uvidíme, kdy to skončí. Ale jenom připomínám, takovej Jarda Jágr, co?
1: Co?
2: Co?
1: Ten je nesmrtelnej.
0: Bránky Body Jump na Kissu.

webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: český výrobce ložního povlečení? To je Brotex.
1: Vezmeme vás do peřinek, ano přátelé, a do krásných, nadýchaných, voňavých ještě s nádhernějším povlečením. To jsem se zasnila rádio, viď?
2: Brotex.cz, to nemusíš snít, to prostě můžeš klidně i prožít. Vy se koukněte na jejich webovky a my budeme rozdávat tento pracovní týden poslední voucher v hodnotě 5 000 korun,
1: takže vůbec
2: to vůbec, tam za to si nakoupíte spoustu věcí právě na Brotexu. A koho máme na drátě? Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj, tady Kačka z Ústí.
2: Kateřina z Ústí. Ústí nad Labem nebo na Torbicí?
3: Ano, Ústí nad Labem.
2: Nad Labem. Dobře, Kačko. Voucher v hodnotě 5 000 korun je na spadnutí. Je téměř jako prostě v tvých rukách.
1: Ale nejdřív nám musíš říct, kde je logo Rádia Kiss. Právě na stránkách www.brotex.cz.
3: Ano, takže je to anatomický polštář Neck Ergo.
2: Kolik má hvězdiček?
3: Pět.
2: Pět hvězdiček, stejně jako tvoje odpověď.
1: Pět, co ten? Gratulujem.
2: Kačko z Ústí, voucher v hodnotě 5 000 korun, poslední pro tento týden pracovní je a jenom pouze tvůj. Jestli budeš vybírat s někým nebo sama, to už necháváme čistě jenom na tobě. Vydrž nám na telefonu a velká gratulace. Ahoj.
1: Ahoj, papa, krásný pátek.
2: No a vy se koukněte, jukněte brotex.cz, abyste si vybrali něco krásného a já si myslím, doufám, že tato soutěž není úplně poslední.
1: No to doufám, že zrovna ten anatomický polštář by se mi teda hodil, člověče. Jo, ten bych si vzala hned.
2: Na tom se dobře spíval.
1: No je. Je.
2: Brotex.cz a Kačce gratulujeme.
4: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A rovnou na D5, protože tady ve směru na Plzeň na 143. kilometru máte dopravní nehodu a trošku se to tam takhle při pátku štosuje. Co tam máme dalšího?
2: Bouralo se také na Cínovecké ulici v Praze a v Brně to odnesla ulice Libušina.
1: No a já tady vidím ještě jednu, člověče, D6 128 km ve směru na Cheb, i tady se bouralo.
2: Je tu pátek, jezděte opatrně.
0: Best of Milan. Best of Milan.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovnajanek.cz.
2: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy jasno a lokálně mlhy. Nejvyšší denní teploty napříč republikou budou mezi 18 až 24 stupni Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopíra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla nesmírně složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru. První odchyt netopíra obrovského na našem území se podařil na černohorském sedle v Jeseníkách trojici českých přírodovědců. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na habsburské státní zastupitelství to píše německý bulvární list Bild. Podle deníku obžaloba uvádí tři případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. V 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Bild rovněž uvedl, že je Fischerova firma Fischer Air v insolvenci. A teď zpátky domů.
2: V Žadci šlechtí novou odrůdu chmele, která by měla lépe zvládat sucho a vysoké teploty. Chmelařský institut tam několik let sleduje původní.

0: Snad jste měli dobrý, úžasný pracovní týden, snad už i dnes v pátek, takhle krátce po 16. hodině, 8 minut konkrétně, máte hotovo, mizíte někam, jo?
1: Třeba ku příkladu?
0: Nevím, chata,
1: prostě
0: wellness,
1: jste už třeba doma
0: nebo domů jenom,
1: práce,
0: tyjo,
1: ano, jako na to nohy nahoru, nějaký z dobrýho pití, že jo, a tak, no.
0: Prostě nějaký plány tam jsou, ať vám to vyjde. No, ale kde vlastně teďkon řeší něco, ne kuriozního, sem tam se to stane, ale kuriozní jsou docela ty prachy, protože v americkém státě Illinois, ano, padl rekordní jackpot.
1: Ale?
0: Jeden jediný člověk tam vyhrál v přepočtu 22 miliard korun.
1: Cože?
0: Ano.
1: Tyjo, co s tím bude dělat?
0: To já nevím, protože nikdo neví, kdo to je.
1: Jo, takhle.
0: Protože frajerka se ještě ty peníze nevyzvedl.
1: A jak dlouho ještě mu zbývá, nevíš?
0: To nemáme tady jako podrobnosti jejich loterijního zákona, ale nějaký čas to je, no.
1: No dobře,
0: to
1: pojďme se zasnít. Co by se dělal s 22 miliardy dolarů?
0: Ne, korun.
1: No i tak je to jako raketa, že?
0: No to je obrovská raketa.
1: To už je tak neutratíš, dokonce ani já, to už je co říct.
0: To už je co říct.
1: To už máme nějaký týden trvalo, podle mě.
0: Člověče, no, tak jako čas bych rozhodně rozházel do nemovitostí. Jo.
1: Co bys mi koupil třeba první?
0: Náhubek.
1: Což opravdu hodné, děkuju moc.
0: A mně přišlo, že už si jednou o tom tady mluvila, že by si chtěla právě náhubek, ne?
1: Ne, tak jsem ne, to jsi se velmi spletl, no. Ne, opravdu ne.
0: Ne, tak jako koupil bych ti něco.
1: A co třeba?
0: Já nevím, tak co by ti udělalo radost? Řekni mi, obráceně, co by ti udělalo radost?
1: Mě by třeba nějaký hezký domeček u moře by mi udělal radost.
0: No vidíš to, no. Takže náhubek.

0: ty, Ráďo, co ty třeba děláš takhle, aby ses nabil a dobil vlastně jako energii?
1: Já se snažím sportovat, že to není vidět, ale opravdu třeba teďkon po vysílání, pokud všechno jako počasí dovolí, tak jdu na kolo svých večerních 35.
0: Jako kilometrů, jo?
1: No jasně, ne metrů, převlíknu se a...
0: Ty bál, to je dost, jako takhle na večer v pátek,
1: no, ale dobře,
0: ty. No nicméně teda, to se nedá říct jako takhle elegantní, jak to máš ty. Rozhodně nemá nabíjení nový robot, který ho určitě znáte, prodává se i tady v České republice už. Akorát, že tohle je nějaký jako novější druh, je to takovej ten, no prostě nemá tvář, ale má humanoid. Jako nohy, ruce, humanoid, ano, přesně tak. No a tak prosím tě, protože oni vždycky ho museli dávat jako na nabíječku někam dozad nebo do zátylku nebo takhle a on se vlastně nemohl vysvobodit sám, ten robot z té nabíječky.
1: To se nedošáhne, já si třeba tam nedošáhnu, já to neumím.
0: On taky ne. No ale teď mu dali vlastně, on si jako lehne do té zásuvky, dá si nohy takhle nahoru,
1: aha,
0: jako vlastně když jde žena třeba rodit nebo něco takového.
1: Rozumím.
0: A dá si vlastně, má zásuvku přesně mezi nohama a tam si to jako napíchne a teď tam takhle leží, odpočívá, až se dobije, tak si vyndá kabílek a zase může běžet umývat nádobí třeba nebo cokoliv. To je, veď, jako takhle, nevypadá to úplně elegantně, přijde to velmi vtipný, jak má ty nohy opravdu za ušima, ale zkrátka poradí si sám, jak se dobije, tak potom zase může fungovat a nemusí ho odpojovat člověk.
1: Paně, vidím tu situaci, jak se nemůže trefit a takhle to tam furt, že jo, to bude vypadat úplně.
0: Taky si říkám, no.
1: Člověče, a teď si myslíš, je tohle nějaká jako nevědomost toho designéra,
0: který
1: řekne, ale tady to bude jako dobrý a fakt to myslí technologicky dobře,
0: no.
1: A nebo už sedí u toho stolu a říká, hele, pojď sem, koukej, jako? Pranto, no. Dáme mu to sem, ale jo, to bude legrace.
0: Já si myslím, že mu to mohli dát do břicha kamkoliv, tyjo, prostě, a
1: do
0: mu to dají mezi nohy,
1: prostě,
0: jako,
1: do
0: paty, kápeš to?
1: A pink, nazdar, babi.
0: To je divný, veď.
1: No a myslím, že
0: jsou primaři,
1: typu
0: podle
1: stejně
0: mě
1: jako ty, že to je prostě schválně.
2: Jump, jump. Odpolední jam. Kiss. Kiss.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8,

0: Soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevinu, pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí netilá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
1: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: I'm Lou Bega.
5: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
6: Hi, this is ATB.
7: DJ Basslicker.
1: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
7: Na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss.
5: Kiss.
1: Radio Kiss.

0: pod námi už instrumentálně Pussycat Dolls, protože přátelé, zanedlouho je tady koncert těch krásných ženských tady v Praze a vy se na tenhle koncert můžete dostat za prvý vlastní cestou, to znamená, že si můžete ještě nějaký lupen pořídit, a nebo skrz Facebook Rádia Kiss. Tam teď probíhá soutěž.
1: Ano, je to tak. Právě o lístky na Pussycat Dolls. No a já si myslím, že byste určitě neměli váhat a měli se tam přihlásit. Protože tahle ta taneční skupina Parta Holek, tak to je nerozlučná už ze střední školy samozřejmě, ano. A teď bude koncertovat a my vylosujeme 3 z vás a to už dneska.
0: Úderem 18. hodiny tato soutěž končí, takže máte ještě nějakou hodinku a necelou půlku k tomu, abyste se této soutěže zúčastnili.
1: A co musíte udělat, to je jednoduchý. Hodit do komentářů společnou fotku vaší party a označit všechny, se kterými chcete vyrazit na Pussycat Dolls.
0: Takže čas ještě na to máte. A jinak připomínáme, že ve středu příští týden, chcete-li poneděli 23. září, už holky budou vystupovat v O2 Areně. Já jsem na nich byl.
1: A co, která se ti líbí nejvíc?
0: Tak Nicole Scherzinger, no, je samozřejmě jako krásná, ne, ale je, takhle, tyhle ty holky, kdyby nahnali do nějaký místnosti, zhasly a takhle by si hrábla pod, tak neprohloupíš.
1: Jo, dobrý, tak.
0: No,
1: jo.
0: Asi takhle, ale show to byla výborná.
1: Jo, já jsem teda nebyla.
0: Takže Pussycat Dolls 23. září, už pondělí a hlavně lupeny na Facebooku Rádia Kiss. Tak onem ještě čas máte.
2: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Je naprostou pravdou, že vlastně ty miluješ stejně jako já zvířátka. Jediný rozdíl v tom, že
1: ty
0: vlastně...
1: máš rád na pekáči.
0: Jak jsou zpracovaný, no. Že jo, no. Takže tady to ale bude z tvýho ranku, dělá ti to radost.
1: Ano.
0: Bude to živá kočička.
1: Je. Yeah.
0: Jo? A musím říct, že...
1: Pám, že neumře během vstupu.
0: No, taky doufám. V roce 2026 je to takový až překvapující. Je jasný, že ještě někde jsou nějaký druhy prostě, který ještě třeba nejsou popsaný a tak dále.
1: Aha.
0: Ale zrovna jako u kočky bych to úplně nečekal. No, co se stalo? Do útulku v Andách přinesli borci kočku. Že ji našli a že jim líto. Jenže frajerům se to tak nezdálo v útulku. Koukali furt na ní. A říkají, ty maho, to je ale jako divná kočka.
1: Yeah.
0: Takže zavolali jinčí odborníky na to, ty taky na ní koukali a vlastně přišli na to, že mají před sebou kočičku, kterou doposud nikdo nepojmenoval ani nepopsal.
1: Nebláň?
0: Nová, no. Takže asi zabloudila z nějakých lesů, džungle něco, se stáhla prostě do města, protože tam ji našli. A jde teda už o dospělejší kočku,
1: aha.
0: Nicméně oni prostě...
1: A není dvounohá ta kočka náhodou?
0: Že co?
1: Není dvounohá ta kočka náhodou?
0: Není, ale je krásná, je to takový jako malý gepard, levhart, tiger, nevím něco, no. Ale má tu hlavičku, prosím tě, úplně jako jinak.
1: Aha.
0: A není zdeformovaná nic, oni
1: mají
0: opravdu...
1: Mají na zadečku. No, ne. Není, dobře.
0: Ne, takže jako je to krásná kočka s tímhle zbarvením, ale opravdu už to podepsali, že jde
1: nový druh?
0: Úplně nový druh kočky.
1: Wow.
0: Já v roce 2026 bych to jako nečekal.
1: No, vidíš to.
0: A kdyby náhodou chtěl někdo nějakou kočku, která ještě nepopsaná, jo, nová,
1: ano.
0: Můžete na ní vydělávat.
1: Exkluzivní.
0: Tak, Doant, bolí mi.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tak se pojďme podívat na to, kde to jezdí a kde zase ne. Přátelé, máme pátek odpoledne, takže bacha na to, třeba se bouralo v Táboře v ulici Rokycanova. Pozor také na Teplicku v obci Dubí, je to ulice Ruská, kde došlo k dopravní nehodě, a máme tady taky bouračku v Liberci, ulice Žltavská.
2: Pojďme do Brna, Heršpická ulice, i tady počítejte se zdržením při pátku, komplikace, a v Šumperku Jesenická, i tady už se to malinko štosuje.
1: No a ještě tady přibyly Budějovice české, pozor, ulice Budivojova. Tak, tolik doprava před 17. hodinou, šťastnou cestu.

celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace...

0: počasí.
1: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy jasno a lokálně mlhy. Nejvyšší denní teploty napříč republikou budou mezi 18 až 24 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. Nikdo není zraněný. Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek uvedl, že Česko čelí ze strany Moskvy hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. A teď zpátky domů.
2: Na pražském Zličíně nedaleko stanice metra odstartovala stavba nového parkovacího domu. Stavba ukřížení ulic Na Radosti a Míšovická nabídne parkování v režimu Park and Ride pro až 600 automobilů. Stavba domu vyjde na 619 milionů korun, které zaplatí pražský magistrát.

0: Víte, že?
1: Podíváme se do rubriky teďko na hodně zajímavě, budeme tak nějak lehce bulvární, ale možná i šance pro vás, pokud máte koruny, tak může takovýhle interpret,
2: no,
1: nebo přímo on,
2: ano,
1: u vás vystoupit.
2: Ano, klidně, protože taková rodina v Americe, takhle, není to zase úplně laciný, pojďme si říct, že jako,
1: no, není,
2: jo,
1: no,
2: nějakou hypotéku bychom si na to asi museli.
1: Jsou to velký fanoušci.
2: Ano, ano, asi jsou to velký fanoušci, nicméně, nebo jsou hodně bohatí, nicméně si to mohli dovolit, tak si to dovolili. A prosím vás pěkně, oni si zaplatili jednoho velmi známého populárního zpěváka, který byl letos dokonce i tady u nás, v Foutu aréně, Aikna, ano. A pronéleš si ho na celou hodinu, což by nebylo zase tak divný, to se tady prostě děje, že jo, tak když má někdo třeba narostky nebo něco, tak si tady prostě pronajme třeba kapelu celou, když na to má, proč ne. Ale oni po něm chtěli, aby prosím vás zpíval dokola jen jednu písničku. A to samozřejmě tu jeho nejznámější Lonely, kterou on úplně nesnáší. No a on teda řekl, dobrá, jak chcete, když to teda chcete, máte to mít, ale chci za to $1,000,000. Za hodinu.
1: Přátelé, a on je dostal.
2: On je dostal, ano, mám, zpíval hodinu dokola Lonely.
1: No a já jsem nelenil a šel jsem se podívat tady k nám, do mašiny, jak my říkáme. A kolik má Lonely? Tak tady podle našeho, to má 3 minuty 54.
2: No.
1: Takže já to zaokrouhlím, přátelé. Aiken za $1,000,000 tuto píseň zaspíval 17krát a šel domů. Milion babek v kapse.
2: Wow.
1: Wow.
2: Wow.
0: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Je to tak, každé všední ráno můžete vydělat pořádný balík peněz, a to až 7000 korun, protože když se dovoláte v pořadí třetí na naši linku 210-323-323 k naší ranní trojce, no a necháte Míšu hodit kostkou, tak může padnout i jakékoliv číslo. Ovšem, když tam padne šestka, tak se násobí tisícem plus ještě 1000 bonus. A to je dohromady 7000, tak proto 7-7.
2: Dneska na Krištofa jeden z vás si vyházel pěkných 3000 korun, takže velká gratulace. No a vy nezapomeňte ladit samozřejmě Radio Kiss hned v pondělí v 7 ráno a hlavně mít připravený číslo 210-323-323. No a my vám budeme držet palce.
1: Tvoj, tvoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No a teď si dáme trošku ježdiníčka. Pořádný motokáry tady máme, viď?
2: Pořádný, ale jako opravdu hodně pořádný, protože tyhle jste výzvy já mám rád, hlavně třeba na sociálních sítích. A nebude o nikoho menšího než o 4-násobného šampiona Formule 1 Maxe Verstappena. Jehož domovská stáj Red Bull přichystala jednu challenge a možná jste zaznamenali, on se postavil na roštu 100 motokár. Motokáry, tak prostě, jo,
1: no,
2: takový ty menší formulky, že to hodně zjednoduším, jo. A byl 101. jezdec úplně vzadu.
1: Nekecej.
2: Úplně.
1: No a
2: myslíš, že je porazil?
1: No, podle mě se dostal dopředu určitě.
2: Dostal se úplně dopředu.
1: Nekecej, jako úplně na první místo,
2: úplně
1: jo?
2: Na první místo. Ty jako, já jsem tady koukal na nějaký záznamy a tohle se prostě, je vidět, že tenhle ten kluk je prostě úplně někde jinde oproti některým těm jezdcům. Je tady krásná fotka, opravdu úplně úžasný. Trvalo mu na to, aby se dostal na první místo, mu trvalo 14 kol úplně nejvíc, nebo jednoho z nejvíc legendárních Silverstone okruhů a prosím pěkně, 14 kol bylo 35 minut a byl první.
1: No,
2: to je jezdců porazil. Ale je vidět prostě, co on s tou motokárou dělá oproti těm, teď to řeknu ošklivě, ale nemyslím, no, amatérům, jak to tam sekal, jak si najížděl a tohle, to je samozřejmě vidět, že prostě 4x šampion není vůbec náhodou.
1: No,
2: takže klobouček.
1: Gratulujem.

0: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: krásné.
1: No.
0: Jedno končí rádio.
1: Je to tak.
0: Neplakej.
1: Neplaču.
0: Neplakej.
1: Nepláču.
0: Já v pondělí maximálně.
1: No právě proto pláču.
0: No ne, bylo to krásné, kolego, musím ti poděkovat.
1: Máme dva dny za sebou.
0: Ano, ano, zatímco Magda se někde čvachtá, tak my tady takhle držeme prostě, jo, jak dříči pořádný, no a samozřejmě v pondělí zase se na vás budeme těšit od 14:00. Já teda i zítra od 7:00 od rána do 13:00 a taktéž i v neděli.
1: Je to tak.
0: Takže si mě koukejte naladit. Běda, jestli ne, vaše Sonička tady bude, ano, celý víkend, ano, ano.

0: Přátelé, je vymalováno, konec dobojováno, nicméně po nás přijde samozřejmě další dříč, což je Martin Hovorka, jeho milénovky, takže pokud máte nějaký interní mejdan, volume doprava, protože to bude jízda, krasojízda, x hodin, opravdu jenom těch nejvíc nejlepších věcí tady od nás z rády, jak je. Mějte se krásně, skvěle, báječně, užívejte víkend, hlavně ve zdraví. Valašské Meziříčí v neděli, Valmes Run, od rána se na vás budu těšit, loni to vyšlo naprosto skvěle a fenomenálně a letos to bude ještě o laťku výš.
1: No tak hlavně nikam neběhej, jo?
0: Já ne.
1: A doběhni v pondělí na spátek.
0: Já jim do toho budu jenom kecat naštěstí.
1: No, to ty umíš.
0: Takže Valmes, těším se v neděli a vám krásný víkend.
1: Tak ahoj! Ahoj.
2: Radek Hrdina a Sonja Ede.
3: Na Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Inu, bouralo se, bouralo. A kde? To vás bude určitě zajímat. Jde jednička mezi 19. a 20. kilometrem ve směru na Brno. Tam došlo k dopravní nehodě, tam neprojezdní levý jízdní pruh, takže bacha na to. Také Jablonec nad Nisou v ulici Větrná. No a pak tady mám ještě dopravní nehodu ve Zlíně, ulice Nábřeží.
2: Toť vše, teď už jenom Martin Hovorka a vám krásný víkend.
1: Ahoj.
3: Ahoj.

0: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy jasno a lokálně mlhy. Nejvyšší denní teploty napříč republikou budou mezi 18 až 24 stupni Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Liberec dokončil výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště za 48 milionů korun. Zejména kvůli chybám při přípravě projektu stavba dřevěné a typické oválné budovy trvala o čtvrt roku déle a městu se prodražila zhruba o 6 milionů korun. Nyní je stavba v kolaudačním řízení. V Rusku je dnes v plném proudu první den třídenních voleb do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině před více než 4,5 lety. Prezident Vladimir Putin řekl, že volby prokážou podporu milionů lidí jeho armádě. Protiválečná opoziční strana Jabloko, které byla znemožněna účast ve volbách i další skupiny, hlásí podle agentury DPA první případy porušení volebních pravidel. A teď zpátky domů.
2: V Žadci šlechtí novou odrůdu chmele, která by měla lépe zvládat sucho a vysoké teploty. Chmelařský institut tam několik let sleduje původní klony žateckého poloraného červeňáku a hledá ty, které mají stabilnější růst a výnos i v náročnějších podmínkách. Pěstitelé mluví o jakési verzi 2.0 tradiční odrůdy.
1: Sport. Přípravných kempů před startem NHL se účastní 59 českých hokejistů. Nejvíc 5 je jich v Bostonu, kde jsou vedle ofenzivních opor Davida Pastrňáka a Pavla Zachy další útočník Ivan a golmani Jiří Patera a Šimon Zajíček. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Martin Hovorka.
3: Je to tady, dobrý večer, opět po týdnu, poctivá nálož největších hitů milénia s Martinem Hovorkou, ahoj!
4: Best of milénia.

Skupina S Club 7 zahájila dnešní Best of Millennium na KISu. Máme pár minutek po 6. hodině večerní, abychom se všichni tak jako vpravili do doby milénia, tak mám tady dvě hezké vzpomínky, které dokonale vystihují toto období. Tak za prvý, éra internetových kaváren, protože tehdy neměl doma internet zdaleka každý. Bylo to drahý a tak samozřejmě se chodilo na internet do kavárny. A druhá vzpomínka, boom zažívaly četovací portály jako XChat nebo ten legendární komunikační program s typickým zvukem Jsem to tuhle někde napodoboval a mě říkali, škoda, že ti neřekli, ty si tu znělku mohl natočit. Tak ICQ samozřejmě se rozběhlo tenkrát na začátku milénia. Přátelé, ale toto už je Busta Rhymes, který se spojil s nádherným hlasem. Na první dobrou si pro svůj hit vybral Mariah Carey. Začíná Best of Millennium, vzpomínáme na dobu po roce 2000, tak si to

pátek večer si na Rádiu Kiss hrajeme největší hity milénia a mám pro vás písničku, u který by vás ani ve snu nenapadlo, že to je svým způsobem předělávka. Erik Pritz a Call on Me. Já si myslím, že u tohoto švédského DJe jste si ani nemohli ve snu myslet, že by použil nějakou pasáž z nějakého starého hitu. A ejhle, svůj největší megahit Call on Me postavil na původní melodii z 80. let. Tak, pojďme si teďka připomenout verzi hitu Valerie od britského zpěváka Stevieho Winwooda. Hele. Teď to přijde.

0: Tady tu původní pasáž z 80. let vzal Erik Pritz a udělal z toho novou píseň. Ale já tady mám, přátelé, pro vás ještě jako jednu takový dovětek. Když Erik Pritz žádal o svolení o tento sample, ptal se samotného Stevieho Winwooda, tak ten zpěvák z 80. let byl z této moderní verze tak nadšený, že udělal dokonce nevídanou věc. Místo pouhého podpisu autorských práv šel zpátky do studia a ten svůj vokál, to Call on me, tadada, pro Erika Pritze nahrál znovu, aby do moderního tanečního podkladu lépe pasoval. Takže svým způsobem Erik Pritz nevykradl tu původní hitovku z 80. let, ale ten Stevie Winwood mu ten voice, ten hlas dal na novo v tom roce 2004. Tak pojďme vzpomenout na jeden z ohromných hitů milénia. Call on me, Erik Pritz, Radio Kiss.
1: Když hity milénia, tak na Kissu s Martinem Hovorkou.

0: Bude půl sedmé, ladíte Kiss a náš posluchač Pepa bude teď v našem vysílání střídat Miley Cyrus. Pepo, co máš na srdci? Ahoj.
1: Martin, pouštíš bomby, rakety? Aspoň to dobře utíká, když už to nemůžeme jet a stojíme. Tak super poslech, díky, ahoj Pepa.
0: Jsi klasická páteční kolona, klasický štrudlík probíhá, tak pevné nervy za volantem, pustím vám Araše a taky si jednu písničku vyberete vy. Už za malý moment na Kissu.
2: Hrajeme to nejlepší

0: kviz, nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: V pátek večer Best of Millennium. Tohle je skupina, která původně vznikla pod názvem The Sugar Babies. Sugar Babies, ale před vydáním debutové desky si název mírně upravili na drsněji znějící název Sugar Babes, aby nepůsobili příliš dětinsky. Za námi písnička, která se jmenuje Push the Button. No a přátelé, za malý moment vám řeknu, jak si naši předkové v roce 1900 představovali, že bude vypadat rok 2000. To jsem teda sám zvědavý, co tomu budete říkat. Každopádně nejprve muzika, protože ta má na kysu přednost. Dáme jednu písničku z milénia podle vás. Jaká by to měla být?
1: Ahoj, taky do milénia by se hodilo Summer Jam.
0: Tak pojďme na to. To jsou Underdog Project na rádiu Kiss.

Radio Kiss a Best of Millennium. A teď zajímavé téma. Jak si naši předkové v roce 1900 mysleli, že bude vypadat rok 2000? Jak si mysleli, že to bude fungovat v tom roce 2000? Tak velká představa tehdy byla, že policisté, hasiči a pošťáci se budou pohybovat ve vzduchu pomocí osobních křídel nebo létajících strojů. Také tam byla vidina takzvané podmořské turistiky, kdy různí výtvarníci malovali lidi jezdící pod vodou na obřích mořských koních nebo v uzavřených vozidlech. Vidíš to? Tenkrát si lidé mysleli, že nebudeme lítat letadly, ale naopak, že třeba pojedeme skrz oceán nějakým autem a vylodíme se třeba, já nevím, v New Yorku. Jezdící chodníky, přátelé, velká tužba byla, aby v roce 2000 byly pohyblivé chodníky, aby to nebylo jenom jako v metru, ty eskalátory, ale aby eskalátor vedl po chodníku napříč městem. Taky tam byla vize, která předpovídala přístroje připomínající dnešní obrazovky, které by přenášely divadelní představení nebo operu přímo do obývajícího pokoje. Vidíš to, tak už tenkrát byli lidi líní si na sebe vzít něco hezkýho a vyrazit do divadla. Už jako měli představu, že by bylo fajn být doma a koukat se na to v nějaký bedně. A ještě tady mám jednu věc, úplně poslední, a ta mě baví ze všeho nejvíc. V roce 1900 si lidé mysleli, že o 100 let později, v roce 2000, budou lidé ovládat počasí, že budou mít na střechách domů takový udělátko, takovou fičuru, takový stroj, díky kterému budou moc způsobit to, že prší, svítí sluníčko, oteplí se třeba o 10 stupňů, zabouří a tak dále. Jako máme ovládač na televizi, takže budeme ovládat počasí. Tak to úplně asi se toho nedočkáme, i když svým způsobem tady byli jistí lidé po roce 1950, kteří chtěli poručit větru a dešti. No nic, jen tak si vlastně říkám, ale že v tom roce 1900 nikoho nenapadlo, že by třeba o 100, 110, 120 let později tady byly videohovory. Vlastně nikoho nenapadlo, že by tady třeba jednoho dne byl FaceTime. Tady jsou Black Eyed Peas.

0: si největší hity, co v hitparádách bodovali po roce 2000. S vámi je na Kissu Martin Hovorka, teď tu mám Flowridu a Davida Guettu.
1: Best of Millen. Každý pátek večer na rádiu Kiss.

0: Páteční večery patří na rádiu Kiss vzpomínkám na milénium. Nejenom hudební vzpomínky tu máme. Třeba teďka připravujete večeři pro celou rodinu. Tak schválně, co pak se baštilo doma před zhruba čtvrtstoletím? Tak asi jako největším fenoménem přelomu tisíciletí byly čínské instantní polévky. Taky velký úspěch zažívala mražená pizza. A na světě byla i večeře, kterou milovali hlavně děti, a to kuřecí nugetky a hranolky z mrazáku. Co naše posluchačka, co by nám chtěla říct? Ahoj!
1: Já teda momentálně nic nevařím ani nepeču, ale sedíme s mým budoucím manželem na zahradě, dáváme si pivečko, za týden máme svatbu, takže přípravy jsou v plném proudu, nervozita stoupá a ráda bych jakoukoliv písničku od holek. A chtěla bych tímhle všechny pozdravit a hlavně svého budoucího manžela Honzíka, kterého moc miluju. Děkuju.
0: To je krásný. A já tady od holek mám jednu zamilovanou písničku, jmenuje se Mám ráda. Já tě mám ráda. Za malý moment Katka z holek, Katka brzo bohatá, tady u nás v éteru a vzpomínka na milénium.

0: Radio Kiss vysílá Best of Millennium. Nám tu před malým momentem hrála skupina Holky, pouštili jsme si písničku Mám ráda a během toho, co tady běžila ta písnička, tak mi tady pípnul vzkaz od našeho posluchače Petra, který píše, že svého času měl v pokoji 4 plakáty skupiny Holky. A když si našel svoji tehdejší přítelkyni, dnes už je z ní manželka, tak ta ho donutila ty plakáty z toho pokoje dát pryč. Asi žádala zřejmě. No, každopádně já to využiju. Já tady teďka mám vedle sebe členku kapely Holky, Katku Brzobohatou. Ahoj.
1: Ahoj kysáci, ahoj Martine, já vás moc zdravím všechny.
0: Katka nejenom, že je z kapely Holky, ale ona dokonce vysílá i tady u nás na rádiu Kiss noční juboxy. Kačko, to, že naši posluchači měli tebe a vaši skupinu na plakátech v pokoji, to se tak nějak všeobecně ví. Ale řekla bys nám, koho jsi měla ty v pokoji přišpendlenýho na zdi před tím čtvrtstoletím?
1: Koho já jsem měla, tak já jsem velmi milovala Backstreet Boys.
0: Wow.
1: Takže Backstreeti ty byly naprosto jasný. Pak jsem taky měla ráda Ace of Base a Whitney Houston, Mariah Carey, Janet Jackson, ale z těch klučičích vedou naprosto na plný čáře Backstreet Boys.
0: A jak jsi to tam špendlila, nebo co byla ta vychytávka, jak ty plakáty si přichytala tu zeď? Pamatuješ?
1: Tak to, no jasně, to ti řeknu naprosto přesně. Izolepa na ty tapety, víš, a když jsem to sundávala, tak to šlo i s tou tapetou dolů.
0: To říkají, všichni to říkají. Já špendlíček si pamatuju, když byla tapeta, tak špendlík, a když byla jakože zeď, jakoby, jak jsem říkala, naštukovaná, ne?
1: Ano, ano.
0: Když byl každopádně štuk na zdi a tak dále, zeď bez tapety, tak tam se to dělalo lepítkama právě. No,
1: tak já jsem to dělala lepítkama i na ty tapety a pak to šlo i s tou tapetou a rodiče byli velmi nadšený.
0: Říká a vzpomíná Katka Brzobohatá a mě napadá, existuje nějaký posluchač Rádia Kiss, který měl v pokoji na plakátu Avril Lavigne? Dáme si její Complicated.

Tuto melodii vymyslel v 80. letech hudební mák Mike Oldfield, ale teprve tu správnou korunu tomu nasadili Italo Brothers. Moonlight Shadow, Radio Kiss a Best of Millennium. Za malý moment si budeme hrát Elvise Presleyho a JXL.

tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Rádiu Kiss, král rock'n'rollu Elvis Presley. Celé roky bylo nemyslitelné jakkoliv upravovat nebo remixovat jeho slavné hity. Až v roce 2002 se hnuly ledy, protože správce hudební pozůstalosti po Elvisu Presleymu dal tuto možnost nizozemskému DJovi, který se říkal JXL, a on to samozřejmě využil a předělal vlastně svého času nevýznamný hit Lidless Conversation. To byl tenkrát v 60. letech propadák, ale v roce 2002 se tady z té písničky stal megahit. Tak, a co nás čeká dál v našem vysílání? Dáme Pitbulla, taky nás čeká Tayo Cruz a pozor, Michal se hlásí do našeho vysílání, protože Michal se na něco těší.
1: A už se těším na O2 Arenu. Lístky kupené, doma, zabalené, paráda. Čau, Michal.
0: Michale, děkujeme, taky se těšíme a za malý moment si povíme, co se všechno bude dít v O2 Aréně na Mejdanu Rádia Kiss letos 21. listopadu. Tak buďte s námi.
2: Když hity milénia, tak na Kissu s Martinem Hovorkou.

Na rádiu Kiss, Tayo Cruz. A já vám chci říct důležitou věc. Devadesátky byly super, ale hudební milénium, to byla teprve jízda. Největší halová party roku se vrací do Prahy. Rádio Kiss, Millennium Explosion už 21. listopadu promění O2 Arenu v jeden obří, pulzující taneční parket a vás tak čekají 4 hodiny té nejlepší muziky, která bodovala na přelomu 90. a 0. let, tedy na začátku milénia. Kysáci, pojďte se spolu s námi vrátit do let, kdy jste na diskotékách propálili kecky, kdy se muzika pálila na CDčka a u oběda se řešilo, co píšou v Bravu. Takže přátelé, Millennium Explosion letos 21. listopadu, je to sobota, tak jako každý rok, a budeme se na vás těšit s celým týmem DJů a moderátorů Rádia Kiss v O2 Areně. A já teďka ještě z toho celého programu vypíchnu 3 hvězdy, které tam budou s námi. Tak jednak se těšte na největší hvězdu večera, Safri Duo. Dorazí také zpěvačka Ingrid. A jestli máte rádi hlášku Where are you? Dočkáte se Pufendorf. Takové bude jen tak v kostce naše letošní Millennium Explosion v O2 Areně. My si detaily budeme postupně odhalovat, tak buďte s námi s Kissem, ale hlavně mějte vstupenky, ať 21. listopadu jste u toho s námi. Radio Kiss. Millennium

shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je...

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Je 8 hodin večer, s vámi na Kissu Martin Hovorka, dáme Milk & Sugar a pak zazpomínáme na to, jak se jezdilo, když nebyly navigace.
0: Best of Milan. Každý pátek večer na rádiu Kiss. Be happy.

Vaším parťákem pro páteční večer je Radio Kiss, vysíláme Best of Millennium. Nás teďka čeká písnička Car Wash, což je hit, ve kterém se spojila Christina Aguilera a Missy Elliott, zpěvačka s raperkou. A když tady vidím slovíčko car, tak já jsem si vlastně vybavil v souvislosti s mileniem, že já jsem měl své první car v tu dobu, své první auto. Takový malej, malinkatej Peugeot 106 modrej, ale nikdy mě chlapec nenechal ve štychu. Takže dodnes na něj s radostí vzpomínám. Ale co jsem si uvědomil, že já jsem tehdy s tím autem dostal ještě automapu, autoatlas. Takovou tu knížku, jak se v tom listovalo, když jste potřebovali najít, kam a kudy vede cesta. A já dodnes, i když dneska už máme všichni navigace a je to zabudovaný přímo v tom autě, tak já dodnes z nějaký jako čistý nostalgie ten autoatlas, tu knížku, si sebou vlastně nesu dál a dál a vždycky si ho dám do kaslíku, i třeba teďka ve svém novém autě. Prostě mám tam pořád ten autoatlas z roku, já nevím, 2004. Co je zajímavé, když jako tím listujete, tak si vlastně uvědomíte, kolik silnic za tu dobu vyrostlo, protože ty mapy se šíleně změnily za tu dobu. A víte, co mě zajímalo? Jestli byste vůbec dokázali dneska hledat podle mapy. Jestli byste v takovém autoatlasu dokázali najít cestu. To mě zajímá, to mi dejte schválně vědět teďka přes apku Radia Kiss. Mrkneme na to po několika písničkách, nejprve ale Car Wash a slibovaná Christina a Missy na Radiu Kiss.

0: Mika, tady v našich pátečních dvoutisícovkách na Radio Kiss a já jsem tady před malým momentem ztratil pár slov na téma autoatlas, mapa a tak dále. Jestli by se zkrátka vůbec dneska dokázali hledat cestu v autoatlasu. A dle reakcí našich posluchačů vám toto téma není vůbec cizí. Ahoj!
1: Podle papírové mapy já nemám problém sebe menší. Já jsem tak vyrůstal, tak jsem se naučil, takže to umím. A samozřejmě jsem to naučil i moje děti, takže moje děti nemají taky problém podle mapy kamkoliv dojet. To je jako, si myslím, základ, když chce člověk cestovat.
0: To je ale vlastně dobrý zjištění. Já jsem jako čekal, že se dozvíme opak, že naši posluchači už vůbec nebudou vědět, jak se to tam vyhledávalo, ta cesta.
2: Ale Marťáseku, když jsi se naučil tu mapu číst, tak tam bylo vždycky jméno obce, třeba, já nevím, Martinov, a zatím bylo 73A5, takže jsi našel stránku 73, na boku čtvereček A, sloupek 5, a hle, měl jsi tam jenom jednu osminu mapy.
0: Samozřejmě, kam se to hrabe na dnešní navigace, ale pojďme si říct, že tu cestu jsme vždycky nějak našli. Ne, že ne. Takže autoatlasy, dobrý, hezká vzpomínka. Před 25 lety nedílná součást každého vozu, knížka s mapou. Schválně zeptáme se na automapy a autoatlasy i našich kolegů tady na Kissu a taky si dáme muziku, Madhouse nebo Linkin Park. Tahleta hudba vás bude bavit v těch následujících minutách v našem vysílání. Tak hezký večer.
3: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Millennium nebyla pouze taneční muzika nebo R&Bčko, ale v Millennium vznikaly i tyhle skvělý kytarový songy. Důkaz za námi, Breaking the Habit a Linkin Park. Za malý moment na rádiu Kiss Jan Wayne, taky United Nations. A mám nápad, co kdybyste si teďka jeden hit Millennia vybrali vy? Nahrajte vzkaz přes apku rádia Kiss, jakou mileniovku byste si rádi poslechli. Já vám ji pustím.

tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Na rádiu Kiss United Nations a písnička Out of Touch. O dalším směřování playlistu Rádia Kiss rozhodne náš posluchač Karel. Ahoj.
1: Ahoj Marty, tak pěkně prosím Kylie Minogue In My Arms. Děkuju pěkně, Káďa, čau.
0: Si představte, že na té písni, kterou teďka od Kylie Minogue uslyšíte, tak tehdy spolupracoval začínající skotský DJ Calvin Harris. On dokonce v nějakém rozhovoru přiznal, že když se měl poprvé zavřít do jedné malé místnosti v nahrávacím studiu s tak obrovskou popovou ikonou, jakou je Kylie Minogue, tak ho tehdy ochromila tréma. A aby uklidnil své pocuchané nervy, tak si hnedka ráno dal panáka whisky, dal si Jacka a sám později dokonce uznal, že pít tvrdý alkohol hned po ránu před schůzkou s tak globální hvězdou nebyl úplně ten nejlepší nápad. Ale písnička se povedla na výbornou, tady je skladba In My Arms. Pojďme si ji vychutnat na Radio Kiss. Calvin Harris a Kylie Minogue v Best of Millennium. Radio Kiss.

0: Tady je Radio Kiss a já bych vás rád teďka pozdravil za volant na cesty, a to ne jen tak náhodou, protože my jsme tady otevřeli po 20. hodině téma, že ještě na začátku milénia se cesta vyhledávala v automapě nebo v autoatlasu. Že? Autoatlasem se listovalo, tam se hledala ta správná mapa na té konkrétní stránce, naopak automapa se rozložila na kapotě vozu. Teď se to tam prostě hledalo, jakou tou silnici se člověk vydá dál. No a mě by zajímalo, jestli by i naši kolegové, moderátoři Rádia Kiss, dokázali dnes v roce 2026 najít cestu v takové automapě, v takovém autoatlasu. Jestli by se obešli bez navigace. Co Patrik Peltan?
1: Já si myslím, že bych to zvládl. Já si pamatuju, když jsme jezdili s rodičema do Chorvatska, ještě za dávných časů, tak to se jezdilo podle mapy. Já jsem v ní teda moc neluštil nebo nehledal cestu. Já už jsem spíš zvyklý na tu navigaci, ale asi horko, těžko nějak bych to zvládl.
0: Na cestu do Chorvatska podobně už člověk dneska nepotřebuje ani navigaci. Každopádně, co Radek Hrdina, co on a automapy?
2: No asi by to bylo těžší, ale myslím si, že jsem ještě ta generace, že bych se rozpomněl a asi bych to dal.
0: A posledního, koho se zeptám, je náš moderátor Lukáš Bláha, kterého můžete pravidelně poslouchat v noci, od půlnoci do šesti v nočních juboxech. Lukáši, ty bys si zvládnul hledat cestu v autoatlase?
3: Já jsem vždycky nechápal ty čísla tam, to D4 nebo C8, já myslím, že to je nějaký lodě s tom rou. A ono to bylo v té mapě, no. Ne, já myslím, že bych to ještě třeba dal dohromady, ale spíš jezdím po paměti, anebo samozřejmě po navigaci, no.
0: Přátelé, mám nápad, před námi je víkend, tak co se o víkendu vydat na nějaký výlet a šoférovat výhradně podle automapy? Co, dali byste to? Vzpomínka na začátek milénia, Usher a yeah.

0: Vítejte v době, kdy jsme muziku poslouchali z MP3 a klikali každý večer na ICQ. Tohle je Millennium na rádiu Kiss s Martinem Hovorkou.
1: Best of Millennium. Každý pátek večer na rádiu Kiss.

0: Také po 21. hodině je s vámi Radio Kiss a dohrála Rihanna a já jsem si říkal, že bych opět dal prostor vám, našim milým, drahým posluchačům, abyste si vybrali nějaký hit milénia, něco, co vás bavilo po roce 2000. Tak co to bude? Ahoj!
1: Ahojte, za mňa je najlepšou milenialkou Safri Duo, All the People in the World. Čaute.
0: To jsi mi kamaráde nahrál, protože já jsem chtěl zrovna říkat, že 21. listopadu máme Safri Duo na Mejdanu Rádia Kiss, dorazí do O2 Areny, kde i letos proběhne Radio Kiss Millennium Explosion. To znamená ty největší hvězdy z milénia a k tomu DJové a moderátoři tady od nás z Rádia Kiss. Takže sobota 21.11. Pokud ještě nemáte vstupenky, tak si je pořiďte, ať jste na tomhletom skvělém Mejdanu v té největší koncertní hale této země spolu s námi. No a Safri Duo, dva kluci, co vystudovali dánskou hudební konzervatoř a dokonce jejich muzika, si představte, se dostala do soundtracku k populární fotbalové hře FIFA. A taky dlouhé roky ta jejich muzika sloužila jako podkres při čekání na jízdu na nejvyšší horské dráze ve Spojených státech. Nejvíc. Takže Safri Duo, All the People in the World, na vaše přání.

0: Stále posloucháte náš páteční hudební speciál, kterým je Best of Millennium, a tady drnčí telefon, tak já ho zvedám a ptám se, kdo pak je na druhé straně. Halo.
1: Ondra, Ondra.
0: Ondro, ty bys mi mohl říct, jestli si vzpomínáš na Millennium. Co je pro tebe největší taková jako vzpomínka, když se řekne Millennium?
1: Největší, jo. Tak toho bude víc, ono toho je víc, ale...
0: Tak dej třeba tři, takový jako Millennium rovná se, a dej tři kousky, které se ti fakt jako vybaví na první dobrou.
1: Tak Millennium, tak to jsou CDčka už určitě, že jo, nějaký.
0: Ano.
1: Discman, pak máš telefony lepší.
0: Lepší, ano, byly lepší, počkej, to je dobrý, a to je dobře řečený, byly lepší telefony.
1: Ano, byly.
0: Lepší
1: než ty tlačítkový a než ty s těma antenkama delší.
0: To si řekl hezky, lepší telefony nám dalo Millennium, ale pozor, ty lepší telefony nám zase z druhé strany vzali jednu věc, a to hrát na tlačítkovém telefonu hada. Jako vem si prostě, že ta doba, kdy jsme se denně, buď to ráno nebo večer, zavřeli na záchodě a na tom tlačítkovém telefonu jsme jeli hada. To už potom nebylo, že jo? Později, s tím příchodem těch lepších telefonů, jak ty říkáš. No nic, muzika je před námi, Alcazar, a čeká nás i Verona, tak ať se vám skvěle poslouchá. Radio Kiss.

Na rádiu Kiss už za malý moment Gigi D'Agostino a teďka jedna rychlá hádanka. Taky si budeme hrát kapelu, která vydala přesně před 20 lety svoji první desku a zároveň tato kapela v příštím týdnu vystoupí v pražské O2 aréně. Tak kdo pak to je? Co pak to je za partičku? Zahraju vám ji taky tady u nás na Kissu v Best of Millennium.

každý pátek večer na rádiu Kiss. Be happy.

Já jsem vám sliboval jednu kapelu, ta kapela letos slaví 20 let od vydání svého prvního alba a také vystoupí v Praze, jsou to Pussycat Dolls. Mám tady ale geniální příběh, který se váže k jejich úplně první písnice, to je skladba Doncha, kterou produkoval CeeLo Green, to jméno jistě znáte. No a tady ten hudebník, muzikant CeeLo Green tuto skladbu Doncha původně nabídnul zpěvačce Tori Alamaze. Ona vlastně fungovala jako doprovodná zpěvačka kapely Outkast a tato Tori Alamaze, která se taky dokonce živila jako kadeřnice, tak naspívala tu skladbu Doncha takto. Člověk by ani neřekl, že to nejsou Pussycat Dolls. Tohle to je jakási Tori Alamaze. Pojďme to přetočit na refrén, jenom ať jako známe, víme. Jenomže ten CeeLo Green nebyl s podobou té písně nadšený a tak šel a ve stejném roce tu samou skladbu natočil ještě jednou, po druhé, a bylo to právě s Pussycat Dolls. Ta skladba zní na chlup stejně, jenom jí zpívají vo fous lepší holky, než byla ta předchozí. Takže přátelé, písnička Doncha, která byla v jednom roce nahrána rovnou dvakrát, ale teďka ve verzi od Pussycat Dolls.

0: Ladíte Radio Kiss, tohle je Sophie Alice Baxter, tady tu holku jsem viděl letos naživo na festivalu v Bratislavě a říkal jsem si, že je škoda, že nejezdí na takový ty akce spojené s miléniem, protože tam by měla rozhodně své místo. Tak třeba některý z organizátorů ji přiveze do České republiky, protože ta show mě opravdu bavila. Takže ještě jednou, to byla Sophie Alice Baxter a vzpomínka na písničku Murder on the Dance Floor. No a to dnešní Best of Millennium jde do finále. Já vám přeju parádní zbytek pátečního večera. No a kdybyste měli chuť se mnou potkat naživo, tak tento víkend mám nohy nahoře, mám volníčko. Ale už příští týden se strašně moc těším za vámi opět do klubů. Příští pátek se uvidíme v pražském klubu Alibi. Bude to za týden, bude to 25. září. No a 26. v sobotu budu v Olomouci v music klubu Varna. I tady si budeme hrát ty největší hity milénia. Tak to je to, co mám rád, milénium, dvoutisícovky. No a budu se na vás těšit tady na Kissu opět příští pátek po 18. hodině. Než pustím ke slovu další program Rádia Kiss, tak ještě nahlásím muziku, která vás čeká do 22. hodiny. Za malý moment Eamon, Venga Boys a teďka pecka River Flows in You. Hezký večer, kysáci.
1: Best of Millennium. A Martin Hovorka. Kiss.

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Míšo, Patriku, Romane.
3: Viléme, Jarmilo.
2: Kubo, Anče. Hajdej, jdeme. Tak kdo začne?
3: Já začnu, protože možná se tahle novinka dotkne i našeho Michala Kavalčíka.
2: A je.
3: Meta na dálku vypne tisíce chytrých brýlí. V Norsku dokonce i zvažují jejich zákaz. Protože tady jde o to, že spousta lidí neví, že se nahrává. Ona Meta proti tomu bojuje tím, že tam je kontrolka, která bliká.
2: No,
3: jenomže lidi tu kontrolku zakrývají. Takže oni se snaží vymyslet,
4: takhle,
3: jak to udělat tak, aby třeba, když je ta kontrolka zakrytá, tak ty brýle nebudou nahrávat.
2: Aha.
3: A dokonce právě země jako Norsko, Francie, Německo nebo Nizozemí zvažují přísnější pravidla, možná i zákaz brýlí od Mety.
4: Zajímavý, se mnou do Kolumbie. Kolumbijka prodává drby o sousedech, vydělala si tím prý na dva domy. Jeden drb, abyste věděli, tak stojí cca 6000 korun.
2: Na propuknutí Alzheimerovy choroby může mít vliv i zaměstnání. Dvě profese trpí nejméně.
5: Vědci zjistili.
2: Studie zjistila, a teď se podržte, že mezi taxikáři a řidiči sanitek zemřelo v důsledku Alzheimerovy choroby nejméně lidí.
3: Taxikáři a sanitky, jo?
2: Taxikáři a řidiči sanitek se neustále orientují v měnících se trasách, rozhodují se během několika vteřin a vytvářejí si takovou, jako aktualizují mentální mapu, jo? Kudy jet, nejet a tak dále. A toto všechno může přispívat ke zdraví mozku.
3: Jo, to je něco. No,
4: dobrý,
6: když, hele, já tak dneska, když pojedu na Moravu, tak vemu úplně jinou trasu.
2: To je dobrý dělat.
4: To je dobrý.
2: To se ale doporučuje.
6: No, dobré.
3: Tak já to taky zkusím, tak za měsíc mě čekejte.
5: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
5: Každý všední den
0: od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Čeština tady dostala pěkně zabrat v soutěži 7-7, zrovna v tak důležitý den, 18. září, protože na českých gymnáziích v tento den byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk, ale bylo to roku 1848.
2: Čeština je zlá, to je blbej jazyk, tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
3: Aby.
4: Je pravda, abychom. Že ta čeština je pro cizince hodně těžká, ale co si budeme, i v těch školách s tím bojoval snad každej.
5: Čau, ráni trojko a kysáci. Hele, Míšo, já tě s tou češtinou chápu. Někdy se to fakt nedalo. Třeba, když si vzpomeneš na skloňování. Naprosto zbytečného slova. Jenž. Jinak čeština je krásný jazyk. Nádherný jazyk.
6: Aleši, naprosto souhlasím, ale zajímalo by mě, Míšo, pojď se ukázat. Vyskloňuj před celým národem slovo jenž.
4: Hele, promiň, já nerozumím. Neví.
1: Jenž? Kdo co?
6: Jenž.
1: Nebo jež?
4: Hele, já neví, já neví.
1: Hele, ne, přepni se zpátky do Míši.
4: Musím.
7: Jakou tabule teď?
1: Já jo, Dinová tabule, já.
4: Jako vyskloňovat to, jo. Takže to je podle pádu, jo. První pád je teda jenž.
1: Jo.
4: Jenž.
1: Bez.
4: Druhý bez koho, čeho.
1: Bez jenže.
4: Bez je hoš. Ne,
1: bez je hoš.
4: Počkej,
1: ano.
4: Nebylo tohleto ve filmu Táta v sukni? Tam to skloňovala ta holčina, počkej.
1: To zní dobře.
4: Kdo co, jenž, je hoš. Třetí komu čemu je muž.
1: Je muž.
4: Koho co,
1: Pojď. Je hoš,
4: bych řekla. Voláme.
1: Oslovujeme.
4: Jenže? Ne, já nevím, to asi nevoláme. O kom, o čem? O jemž?
1: Jehož?
4: Němž? O němž? Nebude to o němž?
1: Mm-hmm.
4: Jestli to není jiný slovo. A s kým, s čím je o jímž nebo o nímž? Teď nevím. Možná o jímž.
1: Ty krása.
6: Já nevímž.
0: Raní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: A to je to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Příští týden touto dobou budeme snad každý den dělat našim posluchačům radost v naší ranní výzvě, ale k tomu se dostaneme. Teď něco, co je aktuální pro dnešek, protože je 18. září a jak jsme říkali, nám všem začal teror na školách, protože 18. září se na českých gymnáziích začala vyučovat čeština. Ale psal se rok 1848. Nikdo z posluchačů vzpomněl na to, jak se učil jako malý skloňovat slovo jenž. A Vojtu něco napadlo.
2: Když tam máte to kvalitní české okénko, puste národu, jak Hurvínek skloňuje kočku. Doporučuju. Čau, Vojťák.
3: Kočku, Hurvínek?
4: Ty to neznáš.
3: To mě jako Hurvínka znám, ale že by Hurvínek skloňoval kočku, to mě minulo.
4: To byla nejlepší pohádka. Já, když jsem byla malá, tak jsem tyhle pohádky měla na kazetě a pouštěla jsem si je před spaním, takže tuhle pohádku znám dokonale.
1: Lidi, tohle je nostalgie.
5: Něco pořádného skloňuj, kočku například. Kočku domácí nebo kočku divokou, tatí? Ani domácí, ani divokou, prostě kočku. První pár kdo, co? Prostě kočka. Jaké prostě? Kočka. První pár kdo, co? Kočka. Druhý pár bez, no?
6: Jak to bez, tatí?
5: No bez ko... Bez koho, bez čeho, no?
6: My se to učíme jinak, tatí.
5: Tak se to budeš učit takhle.
6: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
5: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka bez, no?
6: Bez ocasu.
5: Ale bez jakého ocasu?
6: Bez kočičího, někdo jeho ukous.
5: Komu?
6: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
5: Ale nerušuj mě pořád. Čtvrtý pád, koho, co? No?
6: Koho, co, ocas.
5: Jaký ocas? Kočka jsem povídal.
6: No, kočka, co je někdo ukous, koho, co? Ocas, čtvrtý pád.
5: Ale už mě nezlob. Už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš, a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co?
6: Jak to pátým pádem, co, tatí?
5: Pátým pádem voláme.
6: My říkáme, oslovujeme.
5: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa.
6: Čičí!
5: Jaké čičí?
6: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
5: Ne, žádné čičí, voláme i kočko!
6: Taky teda někdo nevolá, tatí.
5: Ale ty tak budeš volat. Šestý pád?
6: Šestý pád je o kom, o čom?
5: O čem?
6: Jsi říkal o kočce, tatí.
5: No dobrá, ale o kom, o čem?
6: No o kočce, co je někdo ukoustin?
5: Ale o kočce, o kočce. Já tě s ní vyhodím.
6: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
5: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
6: O čom?
5: O čem?
6: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběká.
5: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal stokrát šestý pád.
6: Jak to tatí, pes přece psát neumí, a když tak...
5: A ty ho napíšeš taky stokrát?
6: Takže ho psal stokrát, když ho ovládám absolutně perfektně, tatí.
5: Sedni si a píš.
6: Fakticky, tatí, to teda
5: vůbec ho neuvládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
6: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
5: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
6: To přece každý ví, že šestý pád o kom, o čom.
5: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to stokrát napíš, ale o čem, a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
6: Jsem přece věděl, tatí.
5: Nic si nevěděl, a dej se do toho, čas letí.
1: Radio Kiss. Mě to normálně vrátilo do dětských let tohle.
4: Mě taky.
3: Oslovujeme, voláme čičí.
1: Raní kiss. Každý všední den
0: od 6 do 10.

0: A to je to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Jenom abys věděla, Míšo, viděl jsem to video, jak se byla na výšce na motorce s naší posluchačkou i jak si tam nabádala naše kysáky, abych šel někam kydat hnuj. Jo, jenom že o tom vím.
2: Ranní show.
1: Proč jsem tam dal ranní shot? Tak mě to teď zajímá.
3: Protože jsi z toho hnoje tak vykolejenej.
4: Jak už ho dostaneš shot?
5: To je doslova na hol.
1: Ranní výzva. Tak je to správný. Protože příští týden, to si myslím, že to rozjedeme naplno. Budeme vám plnit vaše přání. Jak to tedy uděláme?
3: No bude to našlapaný. Já si zabírám pondělí, úterý. Protože to bude opravdu velká výzva a jestli se to povede, tak to někomu změní celý život. A jestli se to nepovede, tak to bude velký průšvih, protože u toho bude celý národ.
1: Takže jdem plnit přání, ale je to ještě s velkým otazníkem, jo?
3: Ano, nevím, jestli ho úplně splníme tak, jak ten člověk očekává.
1: Tak se na to líp připravíme, ne?
3: To nejde.
1: Oho.
3: To prostě nezáleží na nás.
1: No. Posluchači to uslyší.
3: Posluchači to celý uslyší.
1: Wow, to beru.
6: Dobrý.
1: Středu už mám připravenou, protože to budeme někoho moc hezky zdravit, pozbuzovat. A Patriku?
6: Já jsem profík na koncerty, tím pádem si zabírám čtvrtek a udělám radost ve čtvrtek.
1: OK, takže naše přání, co naše? Vaše přání.
3: Naše výzva.
1: Naše výzva. Budeme mít příští týden co dělat.
2: Ranní kiss.
7: Každý všední den
8: od 6 do 10.
9: Check it out.

0: samozřejmě tlačítkový, hezky se zeleno-černým displejem. Nejdražší byl asi nějaký Sony Ericsson za nějaké 14-15 tenkrát. Dneska už ty značky ani neexistují. Ale byla to paráda, že jo, ty první barevné telefony a teda, bylo to prostě super.
1: Tohle je hlasovka, kde se mi někdo přiznal k nejdražšímu telefonu, který pořídil.
2: Moje žena si koupila Samsung, ten rozkládací za 64 tisíc. U mě v pohodě, já mám telefon za bůra a za tyhle peníze si lidi normálně kupují vojetý auta.
3: Co bychom pro ty naše ženy neudělali, veďte.
4: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Já jsem právě od vás dostal jedno moudro dne. Chtěl bych poděkovat Jirkovi Kovaříkovi, který mě tady rozesmál, tak to posílám do světa.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Muž ke své ženě. Miláčku, venku je tak krásně a ty se tu dřeš s parketama. Měla bys jít trochu na vzduch a umejt mi auto.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pojďme se kouknout do Skotska, tam se stala jedna taková nemilá věc. Prostě voda vyplavila
2: nohu.
1: No, já nevím, chce se mi říct, že se to asi občas stane.
2: Podle mě někdo lhal, protože lež má krátký nohy.
1: No teď už jo. Jo?
2: No.
1: Frajer někde asi poskakuje, nebo frajerka.
2: No.
1: Nikde jsem se nedočetl, jestli je pánská, dámská, nebo uměla. Na skotské pláži našli lidskou nohu, takže uměla nebyla.
2: Ano.
1: Jo? Mm. Ale pojďme se kouknout na komentáře některých čtenářů. No, sama tam určitě nedošla. Další. Teď může někdo říct, že je jednou nohou ve Skotsku. Další. Tak to nikdo nemůže říct, že na pláži už nebyla ani noha.
2: Je geniální jako český národ, jako skutečně my si umíme udělat srandu ze všeho, jako to zase pojďme jako uznat, že tady opravdu, tady nám to jde na to.
1: Tohle umíme a přátelé, nenechme si to nikdy vzít,
2: ano.
1: Naopak ubývá to, pojďme to zase malinko zvednout.
0: Odpolední Jam, každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Teď v tuhle tu chvíli tady u nás na rádiu, když se podíváme na věc, o které možná někdo sní, ale myslím si, že se jí rychle dá přejíst.
2: Je to tak. Je to tak, skutečně. Opatrně na to, přátelé, co děláte a co chcete po svém partnerovi, protože někdy za to můžete jít dokonce i do vězení, byť se to zdá jako neškodné, milé, příjemné, ne. Představte si, v Americe, v americkém Utahu, teď čelí právě vážným obviněním jedna žena, která podle policie opakovaně nutila svého přítele k pohlavnímu aktu, a to teda i naproti tomu, že on údajně dával jako najevo, že už nechce pokračovat, že už nemůže. Ono by takhle, jo, kdyby to bylo jednou, no jo, ale ona to vyžadovala 7x denně.
1: 7x denně.
2: Každý den, no, v týdnu, to rozumíte?
1: To je gymnastika, to už je Spartakiáda.
2: To jako litu toho chlapa, no. Samozřejmě, to už jako opravdu asi neměl úplně jednoduchý. No a takže pánovi nic nezbylo, než teda opravdu jistý postižovat na policii, že už neví jako co má dělat, z jakých do jakých. No a představte si, že tady tuhletu 19-letou ženu, 19 let jí bylo, ano, zatkli za to, že teda opravdu nutila takhle. Vlastně to je takové jako domácí násilí trošičku.
1: A že šla si sednout za to?
2: No, minimálně na vazbu, jako teď se to bude vyšetřovat, jo, takže. No.
1: Aha.
2: No, protože jako partnerství neznamená automaticky souhlas samozřejmě s aktem, že jo?
1: Jaký potrestat? Dejme tomu, že třeba půjde na půl roku do vězení. To je příklad, jo?
2: No, nevíme. No, nevíme ještě.
1: Jo, na 6 měsíců do kriminálu. Jaký potrestat ještě? Já si myslím, že by neměla nastupovat do ženský věznice, ale měla být do chlapský.
2: Tam by, víš, vlastně ona byla spokojená, oni byli spokojené, bylo by to win-win-win.
1: A vlastně jako by se to vyretušovalo. Všichni by byli klidní, že jo, vyrovnaný. Ano, a ten půl rok by vlastně byl strávený takový jako v klidný atmosféře.
2: Ano.
1: Jo.
2: To je naprosto, ty jo? Jsi hlavička.
1: Protože
2: člověče,
1: vlastně,
2: kolego,
1: když tam ta ženská není v těch věznicích, tak je to takový prostě uhoněný, no, ten čas tam. Ano, jo? Takže prostě.
2: Proto si budeme teda povídat, ale budu jako vězení není za odměnu, jestli mi rozumíš, jo.
1: No, právě. Jo, ale říkám si, že třeba by se řekla ty a dost, jako 70krát denně to mě neba. Víš?
2: No.
1: Že by se přejedla.
2: A takhle. Tak třeba ho milovala prostě, no.
1: 7krát denně, no. Určitě.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlovárná konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno, Britney?
3: Mám tady takový malý popivek, který si možná zpívá. Ups, je zase pátek, já nechci vstávat. Chci doma chrápat, ooh baby, baby.
2: To bylo dobrý, Míšo.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. I had the wildest dream last night.